pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná i to

letí k vám oknem něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu a svítí živo, že jaro nedělá.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Krempské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 22. září se můžete těšit na speciální vysílání s Miroslavem Donutilem.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Manželka se pak vždycky diví, že já o ní tak vyprávím. Ona vždycky říká, proč mi toho tolik vyprávíš? Mě se smějou. Říkám, určitě se ti nesmějou, protože já vyprávím to, co má doma každej. Ty jsi jenom manželka a všichni máme doma manželky a manželé v tobě poznávají i svoje manželky. Proto já tak rád o ně vyprávím, protože přece manželky máme všichni a víme dobře, že jsou to iracionální bytosti, které se pohybují bytem po naprosto nelogických trasách a mají myšlení naprosto nepochopitelný nám, chlapům, to je přeci jasný, že jo? Ona mě třeba se povede, víte, co se jí třeba někdy povede? To nemyslím zle, jo, to je takový štěstí pro mě, že třeba jednou týdně přijdu do kuchyně a tam je nákup, a ne, že by tam byl čerstvý chleba, samozřejmě, ale teplej chleba. Víte, to je náhoda, to se nepovede vždycky, člověk to nese, ale teplej chleba, to je moje takový, tady bych měl dietu, jakou teplej chleba. A to je si ještě, pozor, to je si ještě někde v okruhu takových 2 kilometrů jsou nějaký škvarky. Sůl mám, to já urvu. Takový kus urvu, ty teplý patky. S těma škvarky, nebo klobásy. Teď ještě uzený, kdyby bylo k tomu teplýmu chlebu. Nebo já kolikrát mám, teď vyšly takový ty smetanový, křenový vomáč. Pardon, já jsem se zakecal, promiňte. Takhle. Už jste dobrý. Proč vám to říkám? To je můj rituál. Spucetím teplým chlebem, teď si tam dávám tu klobásu, nebo ty škvarky. Zpívám přitom vždycky stejnou píseň Bez chleba nelze žít. Pamatujete to? To byla dobrá píseň, že jo? To bylo tak v 50. letech, ne? Paní, co jsme se jí naspívali, víte, jako pionýři, já ji taky pamatuju, bez chleba nelze žít. Ten, jak se jmenuje, Kamil Emanuel Gott, ten, co tak hezky napodobuje Karla Gotta, ten mi slíbil, že mi tuhle písničku přijde někdy zaspívat do novot, a musím si postěžovat, vážení televizní diváci, nikdy nepřišel. Ale vraťme se k tomu chlebu. Já když začnu zpívat Bez chleba nelze žít a jíst ten chleba teplej s těma škvarkama, žena vždycky přiletí, ať je kdekoliv okruhu 1 kilometru. Vždycky přiletí. A ne kvůli té písničce, že by jí lezla na nervy. Víte, kvůli čemu ona vždycky přiletí? Kvůli tomu, že vedle je vždycky ještě kus včerejšího chleba. Táto. Já si říkám, Ježišmarja. Ona říká, proč nejíš nejdřív tenhle chleba? Patáze stejná debata. Protože mám chuť na tenhle teplej. Dnešní. A ona říká, ten včerejší je tvrdý nebo co? On není tvrdý, mámo. On je dobrý. Včerejší chleba je vždycky dobrý. To my víme. Ho všichni jíme k snídaní a tak. Včerejší chleba je normální chleba. Ale ten dnešní je o něco lepší. Ona říká, právě proto možná by si měl nejdřív sníst ten včerejší. Rozumíte ty logice? Jaký to mám vysvětlit? Tak v tom případě ten teplej budu jíst až zítra studenej. Rozumíte ty logice? Ne to není k smíchu, krucinál. Jestli já ji poslechnu, budu celý život žrát včerejší chleba.
1: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět a tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí, lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé? Nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce

Oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald, roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda.

Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě.

0: Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme zcela zásadní album Kdo to zavinil od Slávka Janouška.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

vezme dech. Jen zkuste můj hrob znova překopat, pak snad pomine ten váš pech. Já slyšel jsem, jak ještě promluvím,

co Bob tehdy řek. Teď nás uší zní dřív, než našel svůj věčnej klid. Jdeme překopat hrob, snad se objasní, jaký smysl.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

0: Vyrazit na tramp.
1: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
0: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí, na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým už dnes po 19. hodině ve vysílání.

0: Je, dobrý den, pane Šmajda.
1: Ale dobrý den, pane Leibl.
0: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
1: Tak? No tak nevím, jestli se naradujete zbytečně, pane Leibl.
0: Jak to?
1: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
0: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku?
1: No samozřejmě, si začněte, no.
0: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
1: Ke mně?
0: No ano.
1: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
0: No ano, k vám domů.
1: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte.
0: No to já vidím, že nejste doma, no, ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
1: Já vás na večeři?
0: No ano, vy už to nevíte.
1: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu leci nějakou blbost, ne?
0: No a taky hlavně proto, že se vás chci něco zeptat, víte?
1: No já se zeptejte, no.
0: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
1: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
0: Jo, toho syna, myslím.
1: No jo, poby ho neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
0: No toho já myslím právě.
1: No jo, toho já
0: se vás chci něco zeptat, ale no? Čistě tak jenom mezi námi.
1: No jistě, jako, no.
0: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
1: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
0: No. No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
1: No tak vidíte, teď vám to říkám.
0: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
1: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když si chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
0: No, mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
1: No, tak natoliko zase neznám, víte. No, ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
0: no,
1: že jo?
0: No právě.
1: Oni jsou různý hoštapleři.
0: No,
1: já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař. Víte, musí být člověk opatrný.
0: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
1: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně?
0: Vy nevíte, co je statistika?
1: No počkejte, statistika to je...
0: Statistika.
1: Statistika to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo filmu.
0: Ne? Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
1: A nebo to ne, jo.
0: On dělá statistiku.
1: Jo, takhle, aha, jo.
0: Vy nevíte, co to je statistika?
1: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
0: no taky, ale to je jistá věda, víte, která aha. Určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
1: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
0: ne. Ne, to jsou určité výpočty, víte?
1: Jo, takhle, aha.
0: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
1: Jo, jo.
0: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
1: jo,
0: jo. Se to počítá, jo?
1: Litr a dvě deci, jo?
0: No, dejme tomu.
1: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
0: No, a tohle to je průměr na osobu, víte?
1: No jo, no.
0: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
1: Jo.
0: No, a vypijete tam... Kolik uděláte tak piv za hodinu?
1: No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
0: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva,
1: jo.
0: A váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte? Chápete?
1: No jo, to je vyloučeno. No, když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
0: No dobře, a já to říkám jako příklad, pane Šmajda, no, když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
1: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
0: A to říkám jako příklad jenom.
1: No jo,
0: abyste věděli, jak se vypočítává statistika.
1: No jo, to jo.
0: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
1: jo.
0: Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
1: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
0: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
1: No, to je
0: někteří
1: jedno,
0: tam jezdí denně přece.
1: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
0: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
1: Prosím vás.
2: Každou půl hodinu?
0: Jednoho člověka.
2: Jednoho člověka?
0: Představte si to.
2: A přímo přejede takhle?
0: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
1: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
0: To není jeden jediný. To není jeden jediný.
1: Cože?
0: To není jeden jediný člověk.
1: No jo, proto. Se střídaj, že jo? No.
0: To je všechno statistika, víte?
1: Jo, takhle,
0: statisticky
1: jo,
0: to byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
1: Jo.
0: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
1: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
0: Jak to nesmysl?
1: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
0: Jo.
1: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
0: No dobře, to je náhoda, že
1: třeba... Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byli 3 roky. Prostě nemám vůbec společnost kouření.
0: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
1: No jo, co
0: je... Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
2: 101 slaneček denně?
0: Ano.
2: Na jednoho člověka?
0: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
1: No to je strašný teda.
0: Jak strašný?
1: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
0: No a...
1: My jsme 5členná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co by jsme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo? Ale to...
0: Já nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
1: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
0: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajer.
1: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
0: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
1: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou snědl teprve půl kuřete.
0: Já, že jsem snědl půl kuřete?
1: No samozřejmě.
0: A jak jste na to přišel?
1: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou snědl celý, naschválně.

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jsem starý Tom Šur z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle

až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalíte na kudlu, co vytáh starej red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím ten

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

nám. Skončil den v táboře a do tmy houká sova. Novej rok přines mráz a únor v srdcích let. Zlej vítr zafoukal ze stepy od východu. Sebral nám naději, ne, nebude to med. Stá za svý

poslední prázdniny, bratřek akorát skautskému slibu, že zůstanem věrný. Za to nám na podzim přišili na kabát vojenský vejložky, jak saze černý. Když jsme pak

Vidím tu krutou noc, vidím vše jako dnes. Lazím se po zemi, kolem nás osnatej drát. Zableskly výstřely, po krku skočil pes. Když brácho odešel,

jdu po čtyřech do schodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: vám, sluch anebo hlas?
1: Obojí, pane profesor. Obojí. A to je taková, totiž hudební sluch, já si myslím, že je to něco jako smysl pro humor. Prostě někdo ho má třeba aktivní a někdo jenom pasivní. A někdo ho nemá vůbec. A můj případ s hudebním sluchem je, že já mám takový pasivní hudební sluch. Mně se líbí písničky. Já například miluju od Gilberta Beckoda Podívej, kvete růže. A když mám bezpečně zjištěno, že není na doslech živej člověk a jsem sám doma, tak ještě dám slamník na dveře a zpívám si Podívej, kvete růže. A to vám je zajímavé, to bych chtěl, kdyby mi někde některý vědec vysvětlil, čím to je. Já vevnitř tu písničku slyším přesně. Vevnitř zní naprosto precízně, bez jediné chyby, a vevnitř jí zpívám líp než Vondráčková. A líp než Gilbert Beckol. Vevnitř. Ale jak vám to projde tím krkem, to, co vyjde, to je halekačka. To je konec. Já nevím, kde se to změní. Víte? Někde v oblastech brzlíku. A vyjde ze mě hrozná věc. Já si můžu zpívat sám doma, ale nemůžu třeba jít na pódium a říct, a nyní si poslechněte píseň Gilberta Beckoda, Podívej, kvete růže. Lidi by mě hnali a o půlnoci by mě přišel kopnout Gilbert Beckoda, tedy zjevení. Ale tak je to taky s humorem. Já třeba, člověk se namáhá z melodií, dejme tomu, pan Gilbert Beckoda se namáhá z melodií a pak nějaký takovýhle to... nedoslýchavec, hudební nedoslýchavec, mu tu melodii obrátí něco hrozného. Ale s humorem je to taky tak. Člověk se někdy patlá s jednou větou, říká si, jak já bych formuloval tuhle větu, aby to byl vtip. A pak se to dozví, jak to koluje mezi lidmi a říká si, proč já jsem na to vůbec to co lidi o tom vypravují. A stačí jim to. Tak jako mně stačí to moje podání, Podívej, kvete růže. Jenom jeden takový malej příklad za všecky. Třeba jak dovedou lidi tradovat anebo zapsat vtip. Není to žádný velký vtip, ale právě v tom Montrealu, když za mnou tam chodili různí lidi a mluvili na mě anglicky v domnění, že mluvím anglicky, protože mě hodinu slyšeli na jevišti předstírat, tak já jsem říkal, já už nevím, jak tomu čelit, já se budu muset naučit anglicky jedinou větu, která by zněla, pohovořit se mnou nelze, popít ano. A říkal jsem, prosím vás, to mě naučte a já to těm lidem budu vždycky říkat. A jediný vtip té věty je v tom, že tam jsou ty dva tvary, pohovořit a popít, v té stručnosti. Přijel jsem pak do Prahy a četl jsem, jak jeden český novinář, který byl v Montrealu a tohle ode mě slyšel, napsal. Pan Horníček neumí anglicky, vystupuje anglicky a naučil se jedinou anglickou větu a tu říká všem svým návštěvníkům, kdy jim říká. To víte, popovídat si moc nemůžeme, ale na skleničku bych s váma šel.
2: Pane Horníček, je těžší pro herce zpívat, a nebo pro zpěváka mluvit?
1: No tak já bych řekl, že v každém případě je těžší zpívat, protože mluvit se naučí každý už ve dvou letech někdy nějak, že jo? Ale zpěv to je ošemetná věc. Ale já vždycky přemýšlím, čím to je, že když zpěváci promluvějí, takže to je takový... Má to takový podivný intonace, který vůbec nikde v životě neslyšíte. A oni mi jednou vysvětlovali, že je to tím, že oni musí ten hlas držet v určitý poloze a že ho potom drží i v té próze. A teď se dopouštějí takových podivných intonací, které, a to není míněno proti ním, protože daleko horší je, když herec začne zpívat, to je samozřejmě. Oni, jim taky není dáno všecko, že jo? Když se zdá, že řeč je jednodušší než zpěv. Není, to je taky těžký mluvit normálně prostě a dávat větě tu intonaci, kterou potřebuje. Někdy herecky se uhraje v té písni lecos, ale někdy taky zpěvák právě výrazem tu píseň poničí. Já jsem například, už jsem tady jmenoval, já se k ní pořád vracím k té písni Podívej, kvete růže, protože ji mám rád. A slyšel jsem jí zpívat jednu dámu, nebyla to, upozorňuji, aby nedošlo k nějakým těm, Helena Vondráčková, bylo to jinde, v jiném městě. Slyšel jsem zpívat jednu dámu a ta tu píseň zpívala tak tragicky. Ta píseň je jednoduchá, ta zpívá jako, hele, ty, který máš nějaký trable a který máš bídu a tyhle, tyho, tohle a tohle, tak podívej člověče, kvete růže, to je to důležitý, to je to krásný. A čili ten referén má být vždycky optimistický. A tato dáma to zpívala tak, jako kdyby říkala, máš trable, máš bídu, tohle všecko, ale já ti to musím říct otevřeně, ještě ke všemu kvete růže. To bylo hrozné. Pro Prostě mu to na rovinu řekla, jo. Ten život je v tom, v tríbu. Protože podívej, Ježíš Maria, kvete růže. To je na zhroucení takový, sdělení, když se to rozvíte, tak mírných, zírných, jo, latinsky řečeno, tak to je na zhroucení skutečně, když podívej, kvete růže. Ale

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj jeep. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel.

0: neviděl. Když spustí housle, zaskejí hřou.
1: Housle, akordeon, triangle, prostě cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
3: Koukám, jak celá země vstává.
4: Jedno směl poslední klapot kopit.
1: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

divnej pocit zvláštní, že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těchto místech potví jenom jachty. Šíp mi kouká z boku, konec už se blíží, druhá šance je tu, myslím, bez obtíží. Vojska z kříži jedou na východě cestu, poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase, odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmizí, daleko má paní v téhle zemi cizí.

stávali už sedmej den. Když jsem si vyjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmej den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košily, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil vyndat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

vez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmý den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech.

0: Country počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno, hlavně v Čechách až zataženo. Během dne na západě lokálně zaprší, večer srážky ustanou a mraku ubude. Teploty 18 až 23 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Pěkné páteční ráno vám přeje Petr Šimáček. Policie vyzvedla z jezera most lidské tělo, na které upozornil soukromý potápěč. Mohlo být o mladíka, po kterém policisté pátrali od srpnové bouřky. Totožnost zemřelého potvrdí genetická expertiza. Prodeje ojetých elektromobilů poprvé v historii v Česku překonaly hybridy. Letos se prodalo přes 16 000 elektroaut, meziročně o 92% více, zatímco hybridů bylo přes 12 000. Nejprodávanějšími jsou Tesla Model 3, Škoda Enyaq a Volkswagen ID4. Středočeský kraj vyjednává o stavbě nové mimoúrovňové křižovatky na dálnici D11 u Nehvist.
2: Ta by významně zlepšila dopravu a zjednodušila příjezd k budoucímu terminálu vysokorychlostní trati. I starostové okolních obcí jsou pro. Luboš Dvořák, Nehvizdy.
1: Na jižní Moravě letos evidují méně případů klíšťové encefalitidy než loni. Zatím jich tam zaznamenali o 6 méně, čísla ale ještě nejsou konečná.
0: Sport.
1: Český boxer Kevin Sokesa vyhrál na úvod mistrovství Evropy v Sofii. 23-letý rodák z Prahy porazil Belgičana Aiteviho ve váze do 70 kilo, jednoznačně 5-0. Hokejový Slovan Bratislava se znovu uchází o vstup do české extraligy. Zástupci slovenského klubu by měli svůj zájem oficiálně představit českým protějškům na konci září. Zprávy pro 18. září máme v tuto chvíli za sebou. Skvělý start do víkendu.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Koukám, jak celá země vstává, tak nevím, jak jste na tom vy, jestli vstala celá Česká republika, protože mal i země, kde nás posloucháte, ale vy, kteří jste vzhůru, tak vězte, že jste se probudili do 18. zářivého dne, je pátek, hurá. No a samozřejmě vám přejeme krásné dobré ráno, překvapení, ahoj Kačko.
1: Dobré ráno vám všem, ano, i já jsem vstala, taky já se vchodím jak do houslí, že? Chvíli tu zase nejsem, pak mě něco skolí, že? Já to zase odkulím a už jsem zase tady. Tak vás zdravím při pátku, kdy svůj svátek slaví Krištof, tak všem Krištofům přejeme všechno nejlepší. Těch Krištofů je ale v Česku celá řada. Je, na ně se podíváme velmi podrobně. Nebudeme tedy mluvit o každém jednotlivě, že...
0: Tak nakonec proč nemáme na to celý víkend? Kdybychom tady zůstali, tak můžeme každého jedno Krištofa jmenovat.
1: Já myslím, že jim budeme věnovat krátký čas po půl sedmé, to asi bude stačit. Pak se budeme věnovat taky hodně muzice, protože tu máme Johnnyho Cashe, Ivana Mládka, Věru Martinovou, Viliho Nelsona. No je toho opravdu hodně.
0: No hlavně tady máme tebe a vypadáš krásně, odpočatě svěže.
1: Vycucaně spíš.

0: 6 hodin na 12 minut, tak se mrkneme na počasí. Teď aktuálně teploty. Chcete znát ty nejnižší a nejvyšší?
1: Já bych chtěl teda.
0: Ty bys si chtěl? Hmm. A jak moc bys chtěl?
1: No, hrozně, to vidíš na výrazu mé tvá, prosím, prosím. Vidíš to, jak takhle šoustám těma rukama, šoupám teda těma rukama. Takhle o sebe, jako že prosím. Jsi? Prostě tě prosím.
0: To jsem vůbec nečekala.
1: Já taky
0: dobře,
1: ne.
0: Takže nejnižší teplota, prosím vás, 0 stupňů. Aktuálně v Mlýnském Koutě, což je Jihočeský kraj, tak tam prostě aktuálně teďka mají 0. A ta nejvyšší teplota, ta je v Mokošíně, jo. Tam je skoro 16 a Mokošín, to je Pardubický kraj, tak zdravíme, Zavidíme.
1: Určitě, jak to bude vypadat přes den s počasím, si řekneme za chviličku, ale ještě koukneme na silnice, konkrétně na silnici 43, což je z Brna do Svitav, tak tady dávejte dobrý

0: pozor, protože z Brna za Českou tady u Globusu se to trošku štosuje, zpomaluje se tam, protože tady řeší dopravní nehodu v pravém pruhu, takže tady pozor. No a jinak, pokud byste měli cokoliv z dopravy, volejte na telefon 210 323 333.
1: No a dávejte pozor na zvířátka. Já jsem dneska viděla dvě hnedka přijetá zvířátka. To je teda jako poránu, teda pěkně nepěkné. No, tak pozor, pozor, je velká tma, oni prostě pobíhají různě, jo, takže dávejte pozor i na ně, nejenom na lidi, kteří nemají odrazky na sobě.
0: A tak zvířátka nemají odrazky, ty to mají ještě horší, že jo, ale lidé si ty odrazky vzít mohou a neberou si je občas, takže to je taky špatně.
1: Jo, tak na to nezapomínejte vy lidé a vy zvířátka moc nepobíhejte po těch silnicích, jo?
0: Věra Martinová, O pane náš.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Sluníčko nám ještě nevyšlo, vyjde až v 6 hodin a 40 minut a zapadat nám bude už krátce po hodině 19, konkrétně 7 minut.
2: No, sluníčko sice nevyšlo, ale my tu máme informace, které se týkají naměřených historických teplot. Tak vězte, že nejchladněji bylo v roce 1916 rovné 3 stupně Celsia 29,9 a taka těch třicítek tropických byla pro změnu v roce 1947.
1: No to byla skoro ataka.
2: Skoro, no tak o jeden desetinek stupinek.
1: O jeden
2: co tam je. Takový ten malinký zanedbatelný.
1: Jo, dobře, tak se koukneme, jak to vypadá s počasím teď po ránu, jestli se nám to tady teda otevře nebo neotevře se nám to. Neotevře se to, ale teď prostě kolem 8 stupňů Celsia, ale nechce se to tady jakože aktualizovat, ale ještě před chvilkou bylo 8 stupňů.
2: Ano, přesně tak, jsou samozřejmě výkyvy, během dnešního dne by se to mělo srovnat na 18 až 23 tisící metrů na horách, kolem 13 stupňů Celsia. No a na severozápadě a západě možnost deště.
1: Podíváme se na sobotu, to nás čeká většinou sluneční den, ovšem počítejte s tím chladnějším ránem. Bude převládat polojasné počasí, ráno ojediněle mlhy a teploty stejné jako dnes 18 až 23.
2: Dalo by se říci, že teploty na pátek a na víkend jsou konstantní, protože nejvyšší teploty v neděli pro změnu budou 19 až 23 na jižní Moravě. Pozor, až 25 stupňů Celsia má být zpočátku polojasno.
1: No a podíváme se ještě na měsíc září, na nějakou tu pronostiku k 18. Tady žádnou nevidím, ale dáme si nějakou univerzální, pěkné růže v zahrádkách, větší pěkný podzimek a pozdní zimověští.
2: Tak já taky možná ještě jednu stihnu. Po hojných deštích v září osenní zimní se podaří.
1: No vidíš, to bude samé pozitivní, tak si myslím, že můžeme pokračovat i s nějakou pozitivní muzikou.
2: Ano, a tu už se postará v nejbližších chvílích Willy Nelson. 6 hodin a 19 minut na Country Radio.
1: Bude zpívat o tom úžasném, krásném světě, tak vstupte do toho úžasného, krásného světa i při pátku 18. září pravou.
2: Zvláště, že je pátek, tak to všechno bude zalité sluncem.
3: It's the time and the place, every line on your face, it's the truth.

0: Petr Kocman a slunce svítí. Tak pozitivní informace, malinko předběhl čas, protože sluníčko nám dnes vyjde až v 6 hodin a 40 minut. Ale ta představivost té se meze nekladou a my, protože je pátek, tak chceme přinášet samé pozitivní informace. A jedna z nich, kromě toho svitu, toho slunce, je teď tady.
1: No, prosím vás, jestli jste zahrádkáři a rádi pořád něco pěstujete, tak máme pro vás výbornou zprávu, protože vědci aktuálně zkoumají, jestli by bylo možné vypěstovat nové lidské zuby. Jo?
0: Jako že v záhonku nebo přímo v ústech?
1: No to hele, jako v záhonku takhle, to samozřejmě taková nadsázka v laboratoři, jo? Ale že by prostě tam asi zasadili jako kousek toho zubu, nebo já nevím, a teď by vyrostl nový, jo? Už byste se nemuseli bát, tak už vidím, jak ty lidi si přestávají čistit zuby.
0: Já už vidím, že ta věda pokročí dopředu, pak už to nebude laboratorní, že opěstování zubů, ale dají vám do úst. Dodá si nějaké implantáty a ono to pomalu začne růst.
1: Že? A nebo prostě jako místo rajčat si prostě uděláte ve skleníku záhodek tak, na zuby.
0: Ano, radostná zpráva pro všechny, kdo ztrácíte protézy, takže byste potom měli svoje díky vědcům. No, co se týká těch pozitivních zpráv, tak tu máme další, je tu Jarek Nohavica, Dokud se zpívá, a já věřím, že vy si s námi zpívat budete i během dopravy.
1: Že máte plnou pusu zubů, no, že?
0: Co říkala?
1: Jestli nech si můžete vypěstovat už v budoucnu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno, přátelé. 6 hodin, 31 minut. Mrkneme se do Prahy na dvě dopravní nehody, ale začneme výlukami vlaku. Ty se týkají trasy Upořiny, Radejčín, Frýdek, Místek, Vratimov, Brun, Zdice nebo Nová Role, Chodov. Tady tedy nejezdí vlaky, ale je tu náhradní autobusová doprava. A teď k dvěma dopravním kolizím v Praze. Jedna se stala v ulici Přátelství, srazily se tam dva osobáky. Je to přímo v Uříněvsi, takže tam tedy, pokud jedete třeba z Říčan do Prahy, tak tam tedy si dávají pozor nebo počítejte s nějakým tím zdržením. Další informace je tady z Prahy z ulice Husické, zde máme v sobě také dva osobáky. Průjezd je možný, ale musíte tam dávat trošku větší pozor. Dávat pozor, ale nemusíte. Hned po zprávách si totiž dáme Texmany a Vrátí vyskočila. Tak to je muzika, která vás čeká hned za malý okamžik.
2: Country Radio.
0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
3: Pojďme si stručně říct, co se děje. Britští akrobaté Reteros zrušili dnešní přilet nad Prahou. Skupina se ale o víkendu představí na dnech NATO na letišti v Mošnově. Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat Radě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD. Prý to umožní prosazovat naše priority. Vědci objevili na měsíci nový kráter, který vznikl při dopadu asteroidu nebo komety v květnu 2024. Přestože je asi 222 metrů široký a 43 metrů hluboký, tak si ho

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Pojďme si stručně říct, co se děje. Britští akrobaté Reteros zrušili dnešní přilet nad Prahou. Skupina se ale o víkendu představí na dnech NATO na letišti v Mošnově. Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat Radě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD. Prý to umožní prosazovat naše priority. Vědci objevili na měsíci nový kráter, který vznikl při dopadu asteroidu nebo komety v květnu 2024. Přestože je asi 222 metrů široký a 43 metrů hluboký, tak si ho doteď nikdo nevšiml. Automobilky stále častěji nahrazují tradiční loga vzadu na autech výraznými nápisy. Písmena prý lépe zapadají do moderního designu karoserie a zároveň posilují rozpoznatelnost značky. Dnes polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, až zataženo, během dne na západě lokálně zaprší. Večer srážky ustanou a mraku ubude, teploty 18 až 23 stupňů. Pohodový pátek s Country rádiem vám přeje Petr Šimáček.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Řekneme se, kolik těch Kryštofů oslavenců dnešních v Česku máme, tak je jich skoro 11,5 tisíce, tak přejeme všechno nejkluci. Jde o mužské jméno, které pochází z řeckého Christophoros, což je složenina slov Kristos, tedy Mesiáš, pomazaný Mesiáš, a taky Ferein, což znamená nosit. Jméno tedy znamená Kristonoš. Jo, ne listonoš, ale kristonoš. A jméno bylo v oblibě u prvních křesťanů, nebo tě vyjadřovalo symbolicky, že nosí Krista v srdci.
2: No a pozor, také tu máme svatého Kryštofa, to je mimo jiné, nebo ten je považován za ochránce poutníků, no a v moderní době přeneseně také automobilistů. Ono od toho samozřejmě se také odvíjí ty akce Kryštof, které pořádá čas od času policie, že hlídají rychlost a to je v pořádku.
1: Hlídají poutníky.
2: Hlídají poutníky. Nevím, jak to dělali dřív, protože jako když nejezdili poutníci autem a putovali po svých, že?
1: No, jestli chodili moc rychle, tak je prostě zastavovali.
2: Kontrolovali jim podrážky třeba. Tak, v kalendáři máme další jméno. Tím jménem je Ariana. Jedná se o křestní jméno, opět tedy řeckého původu. Jeho další variantou je Aridne. Vzniklo složením slov Ari a Andámo a vykládá se jako velmi se líbící a ctihodná. Žádnou Arianu neznám, nemohu to posoudit, ale věřím, že nositelky tohoto jména, který je v České republice kolem 80, splňují tato kritéria té líbivosti a ctihodnosti.
1: Budou to nějaký prostě dlouhovlasí blondýny, to vidím. Co? Takovýma těma dlouhýma nohama?
2: Nesnaž se mě nějakým způsobem tady demotivovat při dnešním ranní vysílání.
1: Jak demotivovat?
2: No, já se potřebuji soustředit na muziku.
1: Jo, takhle, já si úplně představuju. Prostě Ariana, nějaká princezna, krásná holka, tak je zdravíme. Když se podíváme do Chile, tak tam mají den nezávislosti, ale mně se líbí, co máme v mysliveckém kalendáři, jo? Dozrávají bukvice.
2: No tak to je naprosto skvělé, že jo? Takže
1: Vláďa má radost.
2: Já mám velkou radost, o víkendu půjdu do lesa, takže si nějaké posbírám, dám to potom zvířátkům a splním dvě věci najednou a pokochám se bukvicemi a ještě se zvířátka napapají.
1: Jako správný skautík.
2: Ano, přesně.
1: Tak tady už je kapela Olympic, hráme si jejich želvu.
2: Hezký poslech přeje Kačka a Vláďa z vysílání Country Rádia.
1: Hezké ráno. Mimo.

0: Kids v originální verzi písničky Lucille. Vy určitě znáte velmi dobře od Pavla Bobka, kde se zpívá Lásko mě ubývá sil. My věříme, že vám po dnešním ránu síly neubývají. Kdyby ano, tak je tu za chviličku blížící se víkend. Tak jak to vypadá na silnicích, Kačí?
1: Silnice číslo 52 z Mikulova do Brna, tak tam máme aktuálně kyvadlový provoz v jednom místě, je tam porouchaná dodávka, takže tam se určitě trošku zdržíte, než vás někdo pustí.
0: Ano, tak máme řidiči dobré srdce a myslím si, že bychom měli být tolerantní a vzájemně se z těch vedlejších silnic pouštět. Já na to mám štěstí a já to vracím dvojnásobně.
1: Tak se vydej do Mikulova, nebo do Brna.
0: Po vysílání, to už bude nerelevantní. Co se týká počasí, teploty kolem 7 až 10 stupňů na mnoha místech České republiky. Mlhy, no a sluníčko, tak to nám před nějakými 7 minutami vyšlo a bude dnes zářit po 106 na mnoha místech, protože teploty budou dosahovat 23 stupňů Celsia.
1: Ostatně jako o víkendu, i o víkendu má být tohleto počasí, které nás čeká během dnešního dne.
0: Teď už muzika a připomeneme si zimu, bílý sníh.
1: No teda.

0: probuzení na Country Rádiu.
1: Za 10 minut už bude 7. hodina raní, tak si někoho probudíme.
2: Ano, budeme probouzet jednu velmi sympatickou dámu a budeme jí přát k narozeninám. Ne teda ani tak my, přeskočil hlas trošku, promiň, ale spíš ten dotyčný, který na ní takhle krásně myslí. Je tady vybraná i písnička, je tady krásné přání. K tomu bych se rád nějakým způsobem vrátil a pozastavil se u něj, protože se mi to moc líbí. Jestli to není překlep, anebo jestli je to míněno doslova do písmene, jak je to tady napsáno.
1: Dobře, vím, na co narážíš, zatím to nebudeme prozrazovat.
2: Ne.
1: Uvidíme, jak to dopadne. Mně se líbilo, jak se na začátku řekl, že to je nějaká krásná dáma. Jak to můžeš vědět, že je to krásná dáma?
2: No tak podle toho, jak si je tady popsána.
1: Jo.
2: Tak si myslím, no jestli to nebude samozřejmě ta Ariana třeba.
1: Je to zakuklená.
2: Marinko, ano. Tak nevypadá to, že by se nám odkuklila na telefonní lince.
1: No tak budeme hrát každopádně písničku, která se jmenuje Lenko. Vlastně nevíme ani, jestli to je Lenka nebo není.
2: No a co? Hlavně tady není ani podpis toho dotyčného.
1: My nevíme nic.
2: My nevíme v podstatě nic, ale důležité je, že víme, že je tady krásný text. Probuďte prosím mou přítulkyně, jo. Je tady doslova do písmene napsáno přítulkyně a na to jsem samozřejmě narážel. To je krásný. Já jsem ještě nikdy žádné ženě neřekl, že je moje přítulkyně.
1: Ne, tak máš příležitost dneska své ženě, můžeš říct.
2: Děkuju. Já doufám, že si to mohu vzít za své tohleto přítulkyně, to je tak hezký. Ano, a dál je tady dovětek. K dnešním narozeninám ti přeji vše nejlepší, jsem moc rád. A to je taky trošku zakopaný pes. Jsem rád, že jsi mě našla.
1: No.
2: Jo? A že mě máš.
1: Že mě máš, to je hezký. Tak no. Asi byl někde schovaný.
2: Napadá mě to.
1: Přesně. No, možná, že si třeba hráli na slepou bábu, že? No. Ona ho našla a on je teď rád.
2: Přesně tak.
1: Každý, kdo je nalezený, je rád.
2: Já si myslím, že se záměrně neschovala někam, aby ho nenašla, že jo? Bylo to takové polost, třeba mu koukala noha jenom. Poznávací znamení.
1: Dával nápovědy. Víš, jak to dělal.
2: Já bych ty nápovědy dával.
1: Protože tebe by nikdo nehledal.
2: To jsem si přál slyšet, opravdu jsem si zase naběh.
1: Ty by si pořád takhle vykukovala. No. Tady,
2: nechceš zůstat doma ještě? Ne, nechceš, já jsem nevím, jestli tady. Tak, písnička od Petra Spáleného, která se jmenuje Lenko, se rozjíždí právě teď. Té milé přítulkyně, jak tady je o ní napsáno.
1: Za chvilku už bude 7. hodina raní, my vám přejeme vám všem, co posloucháte, ať už jste Lenky nebo ne Lenky. Přejeme všechno nejlepší a hezký den.
2: Kdyby ti náhodou někdy řekl přítulkyně, tak je to omylan, prosím tě, ty má teda přítulkyně, jo? To jsem jenom participoval na tom textu tady.
1: Neboj, já to pochopím.

0: Petr Smálený v písničce Lenko, ano, písnička k probouzení. Nikoho jsme neprobudili, ale teď si dáme pro jistotu muziku.
1: Tady se dáme kamarády táborových ohňů. Písničku, která se jmenuje Stáda spí. Pak už bude 7, to znamená zprávy a počasí.
0: No a po celé třeba Valda Matuška.
1: Hezké ráno.

0: Country počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno, hlavně v Čechách až zataženo. Během dne na západě lokálně zaprší, večer srážky ustanou a mraku ubude. Teploty 18 až 23 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Pohodový pátek vám všem přeje Petr Šimáček. Přes mobil se teď šíří podvodné SMS, které se vydávají za upozornění VZP na údajný dluh. Odkaz vede na falešný web, kde se podvodníci snaží získat vaše bankovní údaje. VZP přitom podobné textovky neposílá a případný dluh si prý můžeme ověřit i přímo v aplikaci na webu Moje VZP. Do 150 tisíc korun se aktuálně dá na trhu Ojetin stále najít prostorné kombi, nejen Škoda Octavia. Mezi alternativy patří Ford Mondeo, Toyota Avensis, Volkswagen Golf Variant nebo Hyundai i30. U levnějších aut ale pozor na jejich skutečný stav a servisní historii. Ústecký půlmaraton zítra omezí dopravu v centru města. Do ulic vyběhne rekordních zhruba 9 tisíc účastníků. Více o uzavírkách primátor Nedvědický.
2: Jsou vždycky zajištěny hlavní trasy průjezdné přes celé město. Jsou otevřené v průběhu toho závodu. Nejužší místo je vždycky na předmostí, ale umožňuje tam průjezd ať už hromadné dopravy, tak i individuální. Takže ta omezení jsou skutečně minimální.
1: ŘSD zprovoznilo dvě dálniční odpočívadla, na D1 u Vyškova a D11 u Předměřic. Kuriozní je, že rozšíření parkoviště a nové prvky u Vyškova stálo přes 130 milionů korun, tedy o 10 milionů víc než výstavba zcela nové odpočívky u Předměřic.
0: Sport.
1: Tenistky Waldmannová a Šalková skončily na turnaji v São Paulo ve druhém kole. Waldmannová nestačila na Blinkovovou a Šalková na Stojanovou. Sáru Bejlek vyřadila ve čtvrtfinále v Mexiku Bukšaová. Fotbalové kluby Bohemians 1905 a Slovácko dostali pokuty za chování svých fanoušků. Pražané zaplatí 80 tisíc za pyrotechniku a předměty na hřišti, Slovácko 60 tisíc za pyrotechniku, která zdržela zápas. Ničím nerušený poslech vám v pátek 18. září přeje redakce Country Rádia.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

0: Takhle pěkně si možná výskají i někteří školáci, takový jakože, řekněme, vysokoškoláci.
1: Ano, kteří... jako žízeně veliká poránu.
0: Ne, to vůbec ne. Možná, že si výskají, protože dneska jdou vlastně úplně poprvé na svoji vysokou školu. Ne, že by tedy teďka aktuálně začínal nějaký nový semestr, ale takový ti prváci, prváci si jim taky říkáme.
1: Říká se jim prváci, samozřejmě to platí i pro vysokoškoláky.
0: No tak právě oni dneska mají na některých školách takový ten první den, kdy se jdou jako seznamovat vlastně s tou školou a se všemi těmi novými kamarády, tak jim přejeme, ať se jim líbí na nových vysokých školách a ať jim to tam pěkně jde.
1: Já to prásknu, můžu?
0: Taky a malinka.
1: Malinka. Tak Kačenka o tom mluví zcela záměrně a já ji neskutečně fandím a její dcerce taky, protože právě to, o čem teďka Kačka hovorila, se týká její dcery Nikoli, takže tvůj.
0: Ale tak nejenom jí já samozřejmě, vím, proto o tom mluvíme, ano. Tak nebudeme mluvit jenom k mému dítěti, že to samozřejmě, to se tak samolibá nejsem v tomto ohledu, tak jinak jo.
1: Dobře, takže je to skvělý počin.
0: A no, přejeme všem prostě, co se chystají na tu vysokou školu, ať jim to tam šlape, ať jim to tam jde a hlavně, ať se jim tam líbí, protože když si ji vybrali, tak věříme, že to taky všechno bude tak, jak si představoval.
1: Ano, pokud tam nešli z donucení, mě třeba maminka chtěla studovat z donucení, že jo?
0: Fakt?
1: To tak vypadalo, ano, přesně tak. Ale jako já jsem docela rád. Nic, pojďme od tohoto tématu a řekněme si, že nás čeká spoustu muziky, také pohled do historie a nejbližší hudební nabídka je od Mirka Palečka. Píseň Nesnaž se utéct, konec konců, proč byste utíkali, když posloucháte vysílání Country Rádia.
0: No, od nás se neutíká, tak. Zůstaňte s námi a dozvíte se spoustu zajímavých věcí. Mrkneme se na počasí v této hodině, docela určitě taky zabrousíme do historie, protože tady je spoustu zajímavých věcí, třeba něco o češtině, jo, to se zase oklikou vrátíme k těm školám a ne k těm vysokým. Ale
1: k těm středním,
0: konkrétně ke gymnáziím. No a nebude to všechno, taky se podíváme za tím, co vládě tady s vámi probíral ve včerejším ranním otazníku.
1: Tak teď už jdeme na toho Mirka Palečka, Nesnaž se utéct. Nejbližší písnička v krásném svížném, takovém tom klasickém ranním tempu se rozjíždí právě teď v 7 hodin a 9 minut.
0: Hezké ráno vám přeje vládě Vlacha, Katka Čepelíková.
2: Nesnaž

0: Tak to je Alabama, If You're Gonna Play in Texas ve vysílání Country Radio. Přesně ve 7:45 mrkneme se na dopravu, protože tam máme nějaké komplikace,
1: ano, co? Je tady trošku problém na silnici 52, což je na trase z Mikulova do Brna. Konkrétně u sjezdu na Nové Mlýny se pozor brzdí za pravotočivou zatáčku. Je zde porouchaná dodávka a jezdí se k Kyvadlově, tak pokud se k tomu místu blížíte, tak si tam dávejte dobrý pozor. Silnice 52 z Mikulova do Brna.
0: No, to už tam nějakou dobu je, to už ano, bych řekla, ano. Že takovou půl hodinku to tam určitě je, takže ještě to tam určitě chvilku vydrží, tak si na to dávejte pozor. Mrkneme se i na počasí, které je téměř neměné od brzkých ranních hodin. Ty teploty se pohybují mezi 8 až 10 stupni Celsia. Na horách, třeba na Šumavě, musím říct, že tam mají ale třeba jenom 3 stupně. Jo?
1: No, tak ta Šumava je tím samozřejmě známá, že ty teploty jsou tam markantně nižší než na jiném území České republiky, ale...
0: Někdy překvapí.
1: Někdy překvapí. Já si zajdu, to už je písnička od skupiny Rangers, v 7 hodin a 16 minut za chviličku, již avizovaný pohled do historie.
0: No tak nikam nechoď, nebo to nestihneš, jo? Vláďa zůstává a za chvilku jsme zpátky s daty v datech.
1: Neboj, bolí mě nohy, nikam nepůjdu.
0: Hezké ráno.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Je tu pohled do historie, jsou tu data v datech, vztahující se k 18. září. A my už jsme tak malinko nakousli výuku českého jazyka na gymnáziích. A představte si, že ten rok 1848, kdy se to stalo právě toho 18. září, byl v rámci té češtiny velmi stěžejní, protože na českých gymnáziích byla zavedena čeština jako vyučovací jazyk. Tak zaplať pánbu za to.
2: Tak, jdeme se podívat za Michálem Třeštíkem. Ten má dneska narozeniny, narodil se totiž v roce 1947. Jde o českého prozaika, architekta, publicistu, vydavatele a dokumentaristu. Je ženatý s režisérkou dokumentárních filmů Helenou Třeštíkovou a má na svědomí knihy Aspoň jsem to zkusil, anebo Jen aby řekla moje žena.
1: No a vřele doporučujeme, tyhle knížky jsou skvělé a Třeštík je prostě úžasný. Tak Jakub Smolík, zpěvák, kterého určitě nemusíme představovat, ten se narodil v roce 1959 právě tohoto dnešního dne. A řada ocenění, jedna z nich taková nelichotivá trošičku cena, v roce 2003 získal cenu českého slavíka jako skokan roku.
2: A proč je nelichotivá?
1: Tak skokan roku, to je takové to nelichotivé místo, ale zase má krásné.
2: Není
1: hity.
2: Skokan roku, je jako, že právě, že přeskočil spoustu příček právě.
1: No takhle, aha, takhle,
2: a že se dostal vysoko,
1: to jsem poplet. Já se ani nedivím, protože jeho muzika je skvělá. V roce 1998 na třeba naspíval hit Jen blázen žárlí.
2: A co jsi myslel, že to je skokan roku?
1: Takový, jako, že skončil někde.
2: Jako, že skočil dolů. Jako.
1: No, přesně.
2: Ne, on skočil právě
1: no,
2: nahoru.
1: Tak gratulujeme, Jakube, to je super zpráva, vidíš to.
2: 23 let stará zpráva, podívejte, jak Vláďu potěšila. Ano. Rok 1971, to se narodil Lance Armstrong, americký cyklista, profesionál, nejznámější je za své působení v nejprestižnějším cyklistickém závodu světa Tour de France.
1: No a v roce 2007, a to už jsme u úmrtí, zemřel herec Josef Vinklář, člen činohry Národního divadla. Určitě si ho pamatujete z takových seriálů jako Chalupáři nebo Nemocnice na kraji města, kde hrál nelichotivou roli doktora Cvacha.
2: Vládě, dneska jsem jej nelichotivý. Tak za chviličku nějaká lichotivá píseň, dáme si Elvíru v našem vysílání, tak hezké dobré ráno.

0: s Country rádiem na cestách.
1: 7:27, mrkneme se na dopravu. Beroun Zdice, nová role Chodov, tak to jsou dvě vlakové výluky. Takové ty polodenní, takže potrvají jenom během dnešního dne zhruba do 16. hodiny. Pojedete autobusovou dopravou, nebojte. Cheb, Luby u Chebu nebo Bechyně Tábor, to jsou jedny z těch dlouhodobějších vlakových výluk. Další najdete na webu Českých drah www.čd.cz. Podíváme se i na situaci, která panuje aktuálně na českých silnicích. Stále máme dopravní kolizi v Praze, ulici Přátelství, tedy v Uříně vsi. Bouralo se také v Brně, v ulici Porgesova a další informace, ta přišla z Havlíčkova Brodu. Na křížení ulic Žižkova a Prokopa Holého v části obce Podhleští Dvořáci. Tak právě tady se bouralo, máme tady komplikaci v podobě tedy dopravní nehody, tak se tomu úseku vyhněte nebo počítejte se zdržením. Dáme si zprávy a potom už Mirka Hofmana.
2: Country Radio.
3: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirouš.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Pěkné páteční ráno, pojďme na stručné zprávy. Česko podle premiéra Babiše čelí ze strany Ruska hybridní válce. Zpravodajské služby tomu podle něj věnují nejvyšší pozornost. Horonínská zoo otevřela novou papouščí stezku. Tvoří 6 voliér s 25 exotickými ptáky 6 druhů a najdeme ji poblíž pavilonu opic. Legendární horolezec Reinhold Messner večer oslavil 82. narozeniny. Aktuálně je s manželkou v Pákistánu a na Instagramu napsal, že je stále zvědavý, má sny a chuť na další dobrodružství. Ve Frankfurtu zemřel člověk na malárii. Letos už jde v regionu o třetí oběť této nemoci. Předpokládá se, že případy souvisejí s místním letištěm. Dnes polojasno až oblačno, hlavně v Čechách až zataženo, během dne na západě lokálně zaprší. Večer srážky ustanou a mraku ubude, teploty 18 až 23. Páteční rychlý přehled pro vás sestavil Petr Šimáček.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců

0: místo se nevešlo do ranního otazníku.
1: Tak co jste to tady včera probírali, Vláďo?
2: No, včera jsme probírali léto a hovořili jsme o celé řadě zážitků, které se během toho léta dají prožít, zažít. Nové známosti, rozchody, prostě poznávání nových míst, nových lidí. A bylo toho docela dost a vy jste psali velmi vtipné odpovědi na téma, jaký je váš největší zážitek letošního léta. A máme tu některé, na které se včera nedostalo.
1: Podívej se, Štefan nám tady poslal i fotografii. Jo. Jeho největší zážitek letoška je, že dostal v Motole implantát na srdce, jo, takže si může vyskakovat jako za mlada.
2: No, to je skvělý.
1: Nám ho ale neukázal, teďka tady je prostě jenom takhle jako odhalená hruď, jo, ale vůbec ten implantát nevidíme.
2: No tak ten už je v těle, že jo?
1: Jo, no právě jsem to chtěla vidět, jak to vypadá.
2: No ale já mám jednoho kamaráda, ten implantát má taky a nemůže si na to stěžovat a čas od času se mu tam vymění baterky, chodí na kontroly a prostě je to mladý Jura.
1: A má to v hlavě nebo?
2: V hlavě má tu myšlenku, že mu pomůže. A on tak pomůže.
1: Jo, jako, v hlavě jo. Máš ten implantát ty vlastně, víš.
2: Mám jich v těle asi 20 a je to stejně zbytečný. Zuzana nám napsala, že mě letos neodvezla nad ránem rychlá a já jsem se dostala do starého našeho tábora. Tak to byl pro mě největší zážitek.
1: Ježíš Maria, to jsou sami takový no, jako pěkný teda jako. Ale počkej, Anička napsala, že dostala dárek k narozeninám, zájezd na Korfu a že to byl opravdu zážitek.
2: Další příspěvek napsal nám Jirka, že jsem poprvé v životě dostal čepované pivko do namraženého půl litru. A jak chutnalo.
1: Namraženého.
2: Já to mám taky tak, já to mám ve velké oblibě, namražený půl litr, pak do toho dáš to pivo a ono se to krásně jako orosí a teď ty kapky toho piva, jak tečou po tom namraženém půl litru, tak na tom mrznou.
1: Nepřimrzne ti k tomu ruka, když to
2: přimrzne.
1: Chytíš? Přimrzne. A to je záměr asi, ne?
2: To je záměr, aby neodešli ti lidé rychle.
1: Ne, aby si pořád pil. Pořád.
2: Jo, přesně no tak. A ještě jeden příspěvek a ten hovoří za vše. Ivana napsala, prý se tomu říká láska. Na otázku, co se stalo.
1: Ale. No tak si dáme taky nějakou pěknou takovou romantickou. Od Petra Reška, to už je přátelství.
2: Posloucháte Country Radio, Kačka s Vláďou vám v 7 hodin 39 minut. Přeji krásné ráno.
1: Hezký pátek.

kolik takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství. Přátelství, to je někdy víc než

0: Pokud vás zajímají informace o počasí, tak jste dobře naladili Country Radio v 7 hodin 47 minut, tedy alespoň po ránu. Teď nemáme příliš optimisticky laděné teploty, protože jsou v rozmezí od 7 do nějakých 10 stupňů, ale buďte úplně v pohodě, protože přes den budou mít nádherné teploty, ani vedro, ani zima. Prostě 18 až 23 v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů.
1: A mělo by i svítit sluníčko.
0: Mělo by i svítit sluníčko, takže... ano, to už nám vyšlo. Tak sice na severozápadě můžeme očekávat nějaké deště, ale má být spíš jako různě pod mrakem a tak dále, takže by to mělo být dneska fajn.
1: Takové výletové počasí.
0: Takové výletové, přesně tak. Ano.
1: Ideální. Takže jestli nevíte, co s načatým pátkem, normálně to v práci zabalte, rovnou vyražte někam na výlet.
0: No a pokud někam vyrážíte, tak vás určitě budou zajímat nějaké informace z dopravy. Máme někde nějaký problém?
1: Neberte to přes Brno, jo? To si myslím, že je jakoby důležitá zpráva, pokud teda na nějaký výlet. Protože v Brně, v Progesově, za husitským tunelem se teda jako zdržíte, ať už pojedete jakoukoliv, cože?
0: Husovickým.
1: Husovickým?
0: No.
1: A já jsem říkala.
0: Husickým.
1: Fakt.
0: No to ale nevadí, to je v pořádku.
1: Byla jsem blízko.
0: Tak
1: husovickým tunelem.
0: To je ten kratší. Husický je kratší a husovický je delší.
1: Jo, no to jsem si popletla právě. Dobře, takže husovický tunel, a ať už to vezmete Židenickou nebo Svatepulkovou, všude se zdržíte minimálně 20 minut.
0: Tak, tolik tedy informace z dopravy o počasí. Teď Lucka Vondráčková a za chviličku první dnešní soutěž.

0: se zdržím.
1: Poznáte, kdo jsem?
2: To, co byste nepoznali. Vy jste šikovný, my to víme, že vy jste šikulové, už jste připraveni, určitě naladění, teď si dáváte to rádio na hlas, říkáte si, tak schválně, kdo tam dneska bude, mámo, co? Kdo tam dneska bude, bude to holka nebo kluk?
3: My to víme, táto. My to víme, ale vy to budete vědět taky, protože okruh těch pěti otázek je samozřejmě velmi dobře simulován, situován k tomu, abyste
2: jako
3: na základě...
2: Dobře jsme to vymysleli.
3: Kačenka to vymyslela teďka. K tomu, abyste se dopracovali k tomu pozitivnímu výsledku a k tomu jménu, o které tu dnes půjde. Tak můžu se ptát?
2: Ptej se, kdo já jsem.
3: Ano. A začneme, no, teď jsem se chtěl zeptat, aby se nám představila Kačka Čepelíková, tu nehádáme, ale začneme od školy. Co jste vystudoval nebo vystudovala?
2: Tak já jsem původně vystudovala FAMU, obor scénaristika a dramaturgie. Už během studia jsem se tedy pohybovala mezi literaturou, filmem a televizí. Mm-hmm.
3: To znamená, že u té profese jste zůstala, píšete scénáře pro filmy?
2: Já jsem je dříve hodně psala, dneska píšu hlavně knížky, ale kdybych měla zmínit, tak můj poslední výraznější celovečerní filmový scénář, tak ten byl ke snímku Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.
3: Ano, jaké knížky píšete? To by mě teda zajímalo.
2: Humoristickou prózu ze života, často s ženskou hrdinkou.
3: Ano, takže romantika by se dalo říci.
2: No, není to klasická romantika typu Červená knihovna. Spíš vztahy, láska, manželství, rodina, stárnutí a každodenní život, podané ale s nadsázkou, sebeironií a někdy až s groteskním humorem.
3: Já už možná vím, ale nezbývá, než položit poslední otázku. Kolik těch knížek s touto tématikou jste už napsala?
2: Já jsem mimořádně plodnou autorkou. Já jsem už jich napsala více než 30.
3: Uf, tak já tuším. Tuší někdo z našich posluchačů Country Rádia, o kom je řeč?
2: No ale zatím netuší.
3: Ne, zatím netuší.
2: Že by to dneska bylo tak těžké. Není možná. Není možná, ale možná, že někdo se osmělil. Country Rádio, hezké ráno.
4: Dobrý den.
2: Hezký den, když tak stumte si rádio. Řekněte nám vaše jméno.
4: Lenka.
2: Tak Leni, řekněte nám, o kom jsme si povídali.
4: Já si myslím, že to je Halina Pavlovská.

0: Alena Pavlovská, tak to byla samozřejmě jednoznačná odpověď a ta jediná správná, kterou jsme chtěli slyšet. No tak gratulujeme.
1: Děkuji moc.
2: No nemáte vůbec za co. Tak je to skvělý, máte u nás dárek z Country Rádia pošlana a jste báječná. U které otázky jste na to přišla?
1: No, u té zoufalé ženy dělají.
2: Jo, jasně.
0: Jo. Máte doma i nějakou knížku?
1: Bohužel nemám.
0: Nemáte, to vřele doporučuji, je to jako velká legranda a myslím si, že ideální knížka třeba na nějakou dovolenou, jo? Nebo když
2: jo,
0: máte čas,
2: takové,
0: je to,
2: ano,
0: je to prostě
2: dá.
0: Taková jako lehká forma a je to velká zábava. Tak gratulujeme, Halina Pavlovská, dnešní výherkyně, možná taky.
2: Dnešní výherkyně je Halina Pavlovská, jasně.
0: Taky můžete být. Dobře, Alan Jackson před námi, gratulujeme, vydržte na lince. No.
2: Tak super, tak na lince máme naši vítězku a teď už to máme muziku 7.55.

0: Country počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno, hlavně v Čechách až zataženo. Během dne na západě lokálně zaprší, večer srážky ustanou a mraku ubude. Teploty 18 až 23 stupňů.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

hlavy. Tenhle splín zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měl ji rád. Za všechno platil sám, jenže víc, než si vůbec v sobě měl, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí,

Dost krutý žert trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej.

0: Pavel Bobek, Robert Křesťan, tenhle splínano. My už jsme tady od rána hovořili o tom, že je pátek a měli bychom být všichni naladěni pozitivně, tak pokud máte nějaký splín, věříme, že jste se ho díky vysílání Country Rádia zbavili a že mohlo přispět k vaší dobré náladě. Stejně tak, jako blíží se víkend.
1: Tak ten blížící se víkend si myslím, že si všichni náramně užijeme. Už třeba na Country Rádiu tady budeme mít takový víkendový pokec, který se bude věnovat houbaření. Tak pokud máte nějaké čerstvé úlovky, jo, nebo nějaké čerstvé zkušenosti s tím, jak jste chodili 3 hodiny po lese a nic, jo, a nebo naopak jste byli 20 minut a měli jste tolik hub, že jste se museli vrátit pro nové košíky, tak sem s nimi, připravte si tyhle ty vzkazy a určitě zítra volejte.
0: Je to tak, protože když jsi tady nebyla díky tvému zdravotnímu handicapu, tak jsme ty houby tady zmiňovali a je pravdou, že už začaly růst i v druhém kole, takže jsou samozřejmě místa, kde...
1: V jakém druhém kole?
0: No, první kolo hub jakoby bylo už za námi, to byla takové to boom těch houbařských žní a nemusíte se bát, že je to vyzbíráno, protože díky počasí, které venku je, tak už nastává další kolo růstu hub, to znamená, vy, kteří jste to zatím nějakým způsobem zameškali, to můžete dohnat právě o tomto víkendu. Pravdou je, že nerostou nám mnoha místa, z vlastní zkušenosti vím. Za naším barákem u lesa ani ně, 20 kilometrů dál, prostě přišli kámoši s přepravkama, chlubili se.
1: Já tak Vladimíre, ty jdeš za barák, jako, a očekává, že tam budou houby, tak to samozřejmě, jako, no, to je samozřejmě... Jako mylné očekávání.
0: Já jsem líný chodit dál do lesa, věřím tomu. Takže, a spolehám na to, že mi někdo ty houby donese.
1: Prosím vás, k Vláďovi za barák nechoďte, ne, tam teda houby nejsou. Jo? Ale všude jinde jako rostou a roste jich dost. A jak Vláďa říkal v druhém kole, možná, že bude i nějaké třetí kolo.
0: Je to docela možné, pak když nás bude opanovávat tohleto počasí, tak to je ideální k tomu, aby ty houby rostly.
1: No takže si připravte nějaké pěkné příspěvky a zítra a v neděli se budeme těšit na to, jak nám je budete servírovat a jak nás budete lákat do těch lesů.
0: To je víkend, ale na co se můžete těšit v této hodině? Samozřejmě muzika, také to budeme mít pořád pod lupou, mrknem na dopravu a budeme také zpívat.
1: Zpívat, ale zatím se můžete rozespívávat, protože to bude až do nějakých 40 minut. Teď se projdeme trávou s Jardou Samsonem Lenkem.
0: Hezké ráno.

0: Johnny Cash v našem vysílání minutu před čtvrt na devět, tak se podíváme na počásko, protože ty teploty se příliš nehýbou, tak možná už tušíte, že jsou mezi 8 až 10 stupni Celsia, ale přes den by se měly vyšplhat až na nějakých 23.
1: No a co možná tušíte, trošku problém na D11, a to ve směru z Prahy do Hradce Králové, konkrétně za sjezdem na Městec se tvoří kolony v omezení. Je to z 54. kilometru a je to až k porouchanému kamionu, který stojí na 61. kilometru. Takže počítejte v tomto ohledu s nějakým zdržením.
0: Taky počítejte s nějakou pěknou muzikou. Karel Zich, Lenka Filipová, dáme si jejich mosty.
1: Mm-hmm. No a za chviličku tu máme Pořad pod lupou.
0: Kdo pak se tam tentokrát schovává?
1: Já to vím.
0: Já už to taky vím. A vy to můžete vědět, když se podíváte na Facebook Country Rádia.

0: pod lupou.
1: Dneska se podíváme pod lupou na Jakuba Smolíka, který má dneska svůj den, protože ano, má své narozeniny. Narodil se 18. září roku 1959 a možná, že nevíte, nebo už jste možná trošku pozapomněli, že se vlastním jménem nejmenoval Jakub, ale Jaroslav, šlo o českého zpěváka. A proč se vlastně přejmenoval, tak Vláďa to věděl, to musíme jako přiznat. Já teda ne, ale našla jsem si to, že své jméno si prý změnil na doporučení hudebního producenta Petra Haniga, který ho v roce 86 objevil pro profesionální scénu a hledal pěveckého partnera Lucie Bílé.
2: Tak, samozřejmě k tomu, co se dostaneme, ale začneme pěkně po pořádku. Řekněme si, že Jakub Smolík pochází z Hradových Střimelic, je absolventem strojní průmyslové školy v Kolíně a v roce 1975 založil se spolužákem Lubošem Trnkou svoji první skupinu, nazývali se Travaléři.
1: Po vojně v letech 82 až 85 absolvoval studium na konzervatoři Jaroslava Ješka v Praze. V této době působil v rockových skupinách Rocket a Rocket a Kroket. V roce 86 započal spolupráci s Lucií Bílou a také skupinou Maximum Petra Haniga.
2: No a v tomto období naspíval třeba hit Až se ti jednou bude zdát, který poprvé zazněl v pořadu Pozor, začínáme.
1: V letech 88 až 89 absolvoval turné 60 koncertů po celém Sovětském svazu. V roce 1992 vydal propagační desku u kamaráde Franta Kasla s názvem Až se ti jednou bude zdát.
2: No a teď něco ze soukromí. V roce 1992 se mu narodila první dcera Nikola. No a na píseň Prý chlapi nebrečí a Ave Maria natočil dokonce i videoklipy. Na koncertním turné vystupoval třeba s Jiřím Zmoškem a Radoslavem Brzobohatým.
1: Přejeme všechno nejlepší a teď už můžeme si dát Jakuba Smolíka.
2: Můžeme si dát. Já bych si dal nějakého Jakuba Smolíka, protože když jsme takhle o něm samozřejmě hovořili, tak si tu pozornost zaslouží. A kdybyste náhodou někdo tápal, jakou muziku dělá, tak dělá muziku skvělou a my vám to právě v tuto chvíli dokážeme. Ave Maria.
1: Ave Maria. Mohli jsme si dát vánočního nebo čas vánoční, no, ale možná, že na to ještě trošku brzy, co?
2: No, možná bychom mnohé naštvali třeba, jako jo.
1: Možná bychom někoho potěšili za nějaký, myslím, že 96 dní jsou Vánoce.
2: Ano, je to tak nějak, ale v každém případě aktuálně teď jsou ty houby, že jo, prostě.
1: Tak jsem řekl houbařskou.
2: Vánoční houbařskou třeba.
1: Od Jakuba Smolíka. No tak spokojte se s Ave Maria, to je písnička, která se teď rozeznívá, tak si ji hezky užijte.
2: My jsme měli takové jako hříbky, jako vánoční ozdoby na stromečku.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Na Country Rádio se jdeme podívat na dopravu a začínáme výlukami vlaků, které máme dnes hned na několika trasách. Nová role Chodov, Beroun, Zdice, Suchdol nad Odrou a nebo Úpořiny Radejčín. To jsou takové ty polodenní, které platí mezi 8 a 16 hodinou. Ty dlouhodobější jsou potom na trasách Vsetín, Půchov, Merklín, Karlovy Vary nebo Holubice, Sokolnice, Telnice. Tam platí výluka například až do 21. října. No a co pak na silnicích? Máme tam nějaké kolize? Tak je pátek, tak dá se to předpokládat. V Ostravě se bouralo v ulici Opavská, v Českých Budějovicích v ulici U Smaltovny, no a v Hradci Králové dávejte pozor v ulici Hradební, protože i tady došlo ke srážce dvou osobních vozidel. Dávejte na sebe pozor, přejeme pěkný pátek s Country Rádiem, teď zprávy a po nich Ivan Mládek.
2: Country Radio.
0: Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam. Na Country Rádiu.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Pojďme si stručně říct, co se děje. Britští akrobaté Reteros zrušili dnešní přilet nad Prahou. Skupina se ale o víkendu představí na dnech NATO na letišti v Mošnově. Česko bude příští rok poprvé v historii předsedat Radě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD. Prý to umožní prosazovat naše priority. Vědci objevili na měsíci nový kráter, který vznikl při dopadu asteroidu nebo komety v květnu 2024. Přestože je asi 222 metrů široký a 43 metrů hluboký, tak si ho doteď nikdo nevšiml. Automobilky stále častěji nahrazují tradiční loga vzadu na autech výraznými nápisy. Písmena prý lépe zapadají do moderního designu karoserie a zároveň posilují rozpoznatelnost značky. Dnes polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, až zataženo, během dne na západě lokálně zaprší. Večer srážky ustanou a mraku ubude, teploty 18 až 23 stupňů. Pohodový pátek s Country Rádiem vám přeje Petr Šimáček.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak dneska máme 18. září, to znamená, že svůj svátek slaví kdo, Vláďo?
2: Je to Krištof, já to prozradím, ale možná nevíte původ tohoto jména, takže Kačenko, teď je to na tobě.
1: Já to dám spatra.
2: Můžeš, já se na to těším.
1: Ježiš, to by bylo špatný. Tak mužské jméno pochází z řeckého Christoforos, což je složenina dvou slov. Christos, což znamená Kristus, nebo Mesiáš pomazaný, a také forein, což znamená nosit. Takže v překladu to znamená, dali to do jednoho slova, Kristonoš. Zvláštní.
2: No a z toho vznikl vlastně listonoš v pozdější době.
1: Nějaký krakonoš. Jméno bylo v oblibě u prvních křesťanů, neboť vyjadřovalo symbolicky, že nosí Krista v srdci. A těch Krištofů máme v Česku přes 11 tisíc.
2: No samozřejmě v kalendáři máme od toho odvozeného také svatého Krištofa, o tom byla řeč, ten je mimo jiné považován za ochránce poutníků a v moderní době přeneseně v rámci ochránců automobilistů. Proto také existují ty policejní akce Krištof, které dbají na rychlou jízdu, respektive na dodržování dopravních předpisů.
1: Ano, tak my to máme spíš spojené s těmi pokutami, bych řekla, jako než s nějakou ochranou, ale je to v podstatě myšleno tak, aby jsme byli chráněni tím, že budeme jezdit pomaleji, že a budeme se trošku hlídat.
2: Budeme obezřetní. Ariana, to je další jméno, které má důvod k oslavě. Jedná se o ženské křestní jméno řeckého původu. Jeho další variantou může být Ariadne, to znamená, toto jméno vzniklo složeným dvou slov Ari a Andámo a vykládá se jako velmi se líbící a ctihodná. Tak těch velmi líbících a ctihodných Arian máme v České republice kolem 80. Všechno nejlepší.
1: No, to jich teda není moc.
2: Není jich moc i navzdory tomu, že se mohou pyšnit tímto krásným nebo těmito přívlastky v souvislosti s tímto jménem.
1: No tak muži, kteří máte doma Arianu, tak můžete být nadšení, že máte prostě jednu z velmi líbících se ctihodných dam.
2: No, pokud jste při pohledu na ní zatím byli zaslepeni, tak my jsme vám teďka otevřeli oči.
1: No, to určitě. Tak dneska také dozrávají bukvice, alespoň tak praví myslivecký kalendář, asi to půjdu zkontrolovat. Vládě, z jakého stromu je bukvice?
2: Z dubu.
1: Správně. Nic jiného jsem nečekala. Teď si dáme kapelu Cleo a Cizinci.
2: Z buku samozřejmě.
1: Jo.
2: No, teď já nevím, teď jsem zmatený.
1: Borovice
2: to není.
1: Tak Cizinci jsou právě teď připraveni, ty buku.
2: Ach jo.

0: Dospíváš to?
1: Naše telefonní číslo do studia Country Rádia je jednoduché, dobře zapamatovatelné, vy ho určitě znáte, ale opakování je matka moudrosti, tak si řekněme, že je to 210 323 333. A proč o tom hovořím?
2: No, protože my bychom chtěli na drátě mít někoho, kdo s námi ještě nespíval.
1: Ano.
2: A kdo by si chtěl u nás vyspívat nějakou pěknou cenu. My tady máme připravený úryvek písně, který má přesných 7,8 vteřiny. Jo?
1: Ano,
2: takže necelých 8
1: ano.
2: vteřin. To vám musí stačit na to, abyste jako poznali, co je to za píseň. V hlavě si to zmapovali, jak to pokračuje dál. A v momentě, kdy píseň skončí, vy pokračujete.
1: No, ovšem vzhledem k tomu, že to je opravdová klasika, která se nejenom v našem vysílání, ale i u táborových ohňů na různých potlasích prostě hraje a můžete ji u nás slyšet, tak věříme, že to pro vás nebude nic těžkého. Stačí už jenom první slovo a budete vědět, co to je za píseň a na vás bude, abyste v ní pokračovali. Prostě je to také trošku o odvaze, že jo?
2: Určitě, je to o odvaze, taky o štěstí, ano. O tom dovolat se sem k nám do Country Rádia. A musím říct, že v tomto případě vlastně můžeme jakoby malinka to napovědět, protože jde o refrén a ten refrén je ale v té písni takový jako zajímavý, že on není vlastně stejný.
1: No, je takový variabilní a existují tam tuším 3 nebo 4 verze toho dospívání v tom refrénu.
2: Pokračovat můžete v podstatě jakkoliv.
1: Možná tomu dáte trošku novou tvář a vymyslíte si další v pořadí 5. refrén, ale to bychom mohli akceptovat, že?
2: Jo, je to taková jako speciální píseň, tak ano. Zkusíme, jestli někdo tady volá. Hezké ráno.
1: Haló.
3: Hezké ráno, Vlaďka.
2: Tak Vlaďko, už jste s náma zpívala.
1: Haló.
3: Vypla jsem rád.

0: Je to na vás. Připravena?
1: Jdeme na to. Jel jsem podle hlasu a k mému úžasu ležel tam muž v krvi skolený.
2: Jo, je to znám. Karamba!
0: Karamba! My jsme tam čekali, že jako proběhne ta karamba. Ta sice neproběhla, ale vy jste trefila hnedka ten první refrén. To si myslím, že je teda jako fantastický. A říkala jste si, trošku jste se bála, když jsme říkali, že ten refrén je takový variabilní.
1: No...
2: Protože ten druhý.
1: Docela tyhle písničky zpívám.
0: Takže vás to vůbec jako nevykolejilo, že jo? Dobře, tak paráda, ale máte u nás cenu, my moc gratulujeme, moc se vám to povedlo. A teď si pustíme celou písničku Ruty Šoty Arizona Texas.
2: Zdravíme vás a díky za telefon a hlavně za vaši odvahu. Já jste fakt fajn.

0: Pán si přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Vlasta Redl, písnička Dvakrát. Tak to byl název písně Dvakrát, teď nás čekají jedny zprávy, no a samozřejmě i po celé nebude chybět muzika.
2: Já bych řekla, že dáme hnedka dvě písně po celé. Než se spolu zase uslyšíme, bude tvůj Miki Revola, potom taky Tony Joch a Roman Horký. La Dolce Vita.
3: Country počasí.
4: Dnes polojasno až oblačno, hlavně v Čechách až zataženo. Během dne na západě lokálně zaprší, večer srážky ustanou a mraku ubude. Teploty 18 až 23 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Pěkné páteční ráno vám přeje Petr Šimáček. Policie vyzvedla z jezera most lidské tělo, na které upozornil soukromý potápěč. Mohlo být o mladíka, po kterém policisté pátrali od srpnové bouřky. Totožnost zemřelého potvrdí genetická expertiza. Prodeje ojetých elektromobilů poprvé v historii v Česku překonaly hybridy. Letos se prodalo přes 16 000 elektroaut, meziročně o 92% více, zatímco hybridů bylo přes 12 000. Nejprodávanějšími jsou Tesla Model 3, Škoda Enyaq a Volkswagen ID.4. Středočeský kraj vyjednává o stavbě nové mimoúrovňové křižovatky na dálnici D11 u Nehvist.
2: Ta by významně zlepšila dopravu a zjednodušila příjezd k budoucímu terminálu vysokorychlostní trati. I starostové okolních obcí jsou pro. Luboš Dvořák, Nehvizdy.
1: Na jižní Moravě letos evidují méně případů klíšťové encefalitidy než loni. Zatím jich tam zaznamenali o 6 méně, čísla ale ještě nejsou konečná.
0: Sport.
1: Český boxer Kevin Sokesa vyhrál na úvod mistrovství Evropy v Sofii. 23-letý rodák z Prahy porazil Belgičana Aiteviho ve váze do 70 kg jednoznačně 5-0. Hokejový Slovan Bratislava se znovu uchází o vstup do české extraligy. Zástupci slovenského klubu by měli svůj zájem oficiálně představit českým protějškům na konci září. Zprávy pro 18. září máme v tuto chvíli za sebou. Skvělý start do víkendu.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Tony Joch, Roman Horký, Ladol Čepita v našem vysílání 8 minut po 9.
1: Jinými slovy to znamená, že už to máme páteční dopoledne, čas se nám krásně posunul, dalo by se také lidově říci, překulil do toho dopoledne a překulil se i k tomu té informaci, že víkend se opět nezadržitelně blíží. Ale ještě předtím tu máme nabídku na páteční vysílání Country Rádia.
0: No určitě, my tu pro vás máme totiž spoustu dobré muziky a teď, protože je pátek, tak tu pro vás nebudeme mít ranní otazník mezi 9. a 10., ale bude tady taková ta specialitka páteční, co se vám vybaví, když se řekne jedno jediné slovo, o kterém my zatím přemýšlíme. Tentokrát musíme říct, že ho ještě nemáme vymyšlené, protože zvažujeme, jo, teď se tady jako dohadujeme, jestli tohle nebo tamto, ale nebojte, my to vyřešíme.
1: Já mám jako svůj
0: zase
1: primát.
0: Vyhraju.
1: Ano, zase vyhraješ, ale já mám jako svoje takové jako slůvko, které si myslím, že by mohlo být v rámci nadcházejícího víkendu akceptováno. Uvidíme, co máš teď.
0: No tak já mám samozřejmě lepší, takže vyhraje to moje. Takže to už je teďka jasná věc. Takže nemusíme o tom tvém vůbec hovořit.
1: Tak důležité je, že v našem vysílání Country Radio v tuto chvíli na celé čáře vyhrává Pavel Brimer, Křestýši jed, název písničky, která se nám rozbíjá právě v tomto čase.
0: Není možná. No? Takže bude i Tom Petty a Learning to Fly. No. A bude i Vaby Daněk na cestě.
1: Na to se těším.

0: co se vám vybaví, když se řekne
1: myslivost? Ano, myslivost. Proč jsme zvolili toto téma? Protože si myslíme, že každý z našich posluchačů Country Rádia inklinuje a tíhne k přírodě a myslivci samozřejmě a myslivost obecně je tomu zasvěcená. No a protože máme 19. září, což je vlastně zítra, den myslivosti, tak si myslíme, že to je téma nejenom zajímavé, ale docela aktuální.
2: No a právě toho 19. září proběhne na 19 místech České republiky den s myslivci. To znamená, že vlastně je to taková celorepubliková akce, která nabídne rodinám s dětmi možnost strávit den v přírodě, poznat práci myslivců a dozvědět se taky více o péči o les a taky zvěř. Podrobnosti najdete na stránkách Českomoravské myslivecké jednoty, pokud by vás to zajímalo a chtěli byste zítra vyrazit. Má být krásný den, takže to si myslím, že je úplně ideální, jako stvořený k tomu strávit ho někde v lese a nějakými zábavnými činnostmi, které souvisí s myslivostí. No a tu myslivost jsme si vybrali, vyhrálo moje slovo.
1: Tak, ne, já jsem taky říkala, já jsem říkala myslivec, ale ty jsi byla taková trošičku rozšířenější v rámci toho slova a myslivost je taková všeobecnější.
2: Tak řekněme si na rovinu, že ty jsi začal bukvicema.
1: No,
2: ty
1: to je taky bukvice. Pravda, co tam vybaví, když si řekne bukvice a to samozřejmě mi bylo zamítnuto. Takže,
2: když je to, tady myslivost.
1: No, prostě. Když to vezmeme etymologicky, tak slovo myslivec, a to je velmi zajímavé, jeho vznik, jo, vzniklo jako substantivní, tedy jména odvozenina z přídavného jména myslivý, přičemž myslivý byl ten, kdo stále usilovně rád na něco nebo na někoho myslel. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, koho máte rádi, můžete říct, že na ně myslíte a nemusíte být ani myslivec.
2: A to už dobře víme, proč ty tedy nemůžeš být nikdy za žádných okolností myslivec.
1: Já jsem. Chycen

0: Country rádiem na cestách.
1: Půl desáté, čas podívat se na dopravu. Začneme informací, která se týká Prahy a která začne platit zítra. Bude se udržovat tramvajová trať a právě z tohoto důvodu se zítra od 8 do 17 hodin obousměrně přeruší provoz tramvají, a to v úseku hlavní nádraží Flora. Rozšíření úseku probíhající výluky Olšanské náměstí, nákladové nádraží Žižkov. Linka 9 od Řep se v Dlážděné změní na linku 15 ve směru na Barrandov a naopak. A linka 26 pojede přes Václavské náměstí, Karlovo náměstí a náměstí Míru až na Flóru. Mrkneme se i do Brna, protože z důvodu výkopových prací bude zítra od 7.15 do 16 hodin vyloučen provoz tramvají v části ulice Táborské a tramvajová linka bude 9, bude v provozu pouze v trase Čertova Rokle, smyčka Geislerova. No a ještě něco málo informací o vlakových výlukách. Dneska platí polodenní výluky na trase Beroun Zdice nebo Nová Role Chodov. Co na silnicích, Ústí nad Labem hlásí dopravní nehodu v ulici Příční. V Mostě se bouralo v Žatecké. No a informace přišla i z Prahy, v Legerově ulice ve směru na Holešovice. Máme neprůjezdný pravý jízdní pruh, došlo tam ke srážce osobáku s motocyklem. Takže tady se maličko zdržíte. Doprava za námi, před námi Mirek Hofman a kapela Marian na Country Radio.
2: Country Radio
0: Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: myslivost? Ano, myslivost. Slovo, které samozřejmě pod sebe zahrnuje celou řadu nejrůznějších věcí. Tak primárně myslivce, že jo? Myslivec je takový člověk, který samozřejmě chodí po lese, že jo, s flintou a tak dále, a hlavně dbá na to, aby v té přírodě bylo všechno v naprostém pořádku.
2: A myslíš, že chodíš vždycky s flintou?
1: Já myslím, že ne.
2: Jsi to právě řekl. Já jsem podle mě myslivce s flintou nikdy neviděla.
1: Ne?
2: No, ne.
1: Tak
2: ne,
1: a když je honí dbá?
2: No tak to jsem nebyla právě,
1: jo,
2: takže to jsem neviděla. Ale každopádně, když se vybaví myslivost, tak já si teda musím říct, že vždycky si představím takového toho strašně udejchaného, uslintaného psa. Víš, toho velkého,
1: jak prostě
2: jak má ty oči navrch hlavy a jak strašně chce a už tam chce být jako, a už to chce přinést. Jako.
1: Jo, no, a ono pořád nic, protože myslivec se netrefí.
2: A pořád štěká strašně.
1: Abychom to trošku tu myslivost tedy specifikovali se vším všude, jedná se o soubor činností provádění ve vztahu k volně žijící zvěři a spolkové činnosti směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti kulturního dědictví. No a je to logické, člověk zabývající se myslivostí se nazývá myslivec.
2: Tak, co se vám vybaví, když se řekne myslivost? Možná, že se vám vybaví myslivec, možná, že ten ufuněný hafan.
1: Ano.
2: No a možná, že se vám vybaví třeba jehličí nebo krmení zvěře. No, ostatně, psali jste nám o tom, tak se na to podíváme.
1: Krásný příspěvek, ale opravdu velmi hezký a takový jako rozmanitý a pestrobarevný nám poslala Lída. Myslivost, co mi naskočí v hlavě? Můj skvělý dědeček Hajný a moje předškolní roky prožité na Hájence. Nezapomenutelné. Liška v králíkárně, sova pálená s mladými na dubu u zahrádky, plný dvůr drůbeže, koza, ovečky, zajíci, sušení sena, bouřky, houby, maliny, šplhání po stromech a tak dále a tak dále. V kraťasech přes poli, popálení od kopřiv, no prostě romantika a ta myslivost na té Hájence. To se samozřejmě podporuje. Zkrátka myslivost, moje dětství.
2: Nádherný, je, to byla ale krásná vzpomínka. A podobnou má i Jarka, která nám napsala, že její tatínek byl lesní inženýr a s ním chodila občas na hony. Stavěl posedy, krmítka, chodil na střelby asfaltových holubů, které jsme nakupovali v Liberci. V zimě jsme chodili krmit zvířata do lesa. Já pytel se na rameně a taťka pytel s obilím zemlejna. U toho všemu se mu asistovala. Krásné vzpomínky. V kuchyni mi visí parohy jelena, kterého se střelil v Harachově.
1: No a přišel krásný příspěvek od Alenky, ten bych dal jako vítězný, když dovolíš. A ten se mi moc líbí. Můj manžel si od té doby, co jsme se seznámili, hraje na myslivce. Vysvětlím. Celou dobu, co jsme spolu, pořád něco vymýšlí a nikdy to nestálo za nic. Takže ten se myslivcem asi nestane, i když si myslí, že má dobré nápady. Podepsána Alena.

0: Desátá hodina dopolední. My vám s Kačinkou přejeme krásný víkend. Za chviličku už tu bude kolega Milan Špin, spoustu muziky a tak dále. Prostě pátek je v plném proudu. Tak, Šmit jsem říkal.
1: Tak hezký víkend. Ale

0: Tantry počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno, hlavně v Čechách až zataženo. Během dne na západě lokálně zaprší, večer srážky ustanou a mraku ubude. Teploty 18 až 23 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Pohodový pátek vám všem přeje Petr Šimáček. Přes mobil se teď šíří podvodné SMS, které se vydávají za upozornění VZP na údajný dluh. Odkaz vede na falešný web, kde se podvodníci snaží získat vaše bankovní údaje. VZP přitom podobné textovky neposílá a případný dluh si prý můžeme ověřit i přímo v aplikaci na webu Moje VZP. Do 150 tisíc korun se aktuálně dá na trhu Ojetin stále najít prostorné kombi, nejen Škoda Octavia. Mezi alternativy patří Ford Mondeo, Toyota Avensis, Volkswagen Golf Variant nebo Hyundai i30. U levnějších aut ale pozor na jejich skutečný stav a servisní historii. Ústecký půlmaraton zítra omezí dopravu v centru města. Do ulic vyběhne rekordních zhruba 9 tisíc účastníků. Více o uzavírkách primátor Nedvědický.
2: Jsou vždycky zajištěny hlavní trasy průjezdné přes celé město. Jsou otevřené v průběhu toho závodu. Nejužší místo je vždycky na předmostí, ale umožňuje tam průjezd ať už hromadné dopravy, tak i individuální. Takže ta omezení jsou skutečně minimální.
1: ŘSD zprovoznilo dvě dálniční odpočívadla, na D1 u Vyškova a D11 u Předměřic. Kuriozní je, že rozšíření parkoviště a nové prvky u Vyškova stálo přes 130 milionů korun, tedy o 10 milionů víc než výstavba zcela nové odpočívky u Předměřic.
0: Sport.
1: Tenistky Waldmannová a Šalková skončily na turnaji v São Paulo ve druhém kole. Waldmannová nestačila na Blinkovovou a Šalková na Stojanovou. Sáru Bejlek vyřadila ve čtvrtfinále v Mexiku Bukšaová. Fotbalové kluby Bohemians 1905 a Slovácko dostali pokuty za chování svých fanoušků. Pražané zaplatí 80 tisíc za pyrotechniku a předměty na hřišti, Slovácko 60 tisíc za pyrotechniku, která zdržela zápas. Ničím nerušený poslech vám v pátek 18. září přeje redakce Country Rádia.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

Je po 10. hodině, Michal Tučný a Pavlína Jíšová nám zaspívali a Milan Šmid vám přeje krásné páteční dopoledne s datem 18. září. Co nás čeká? Tak Tulácká stezka samozřejmě, festival, který bude o ženách, i když nejen pro ženy. Konec konců poslechněte si Kukátko, tam uslyšíte více. A z muziky potom Nezmaři, Crossband, anebo Ivan Mládek, ale společně pozor, se Zelenáči a Berunga teče.

0: Radkem Country Rádia.
1: A je tady další pozvánka na tuto sobotu na zajímavou akci. Pozve nás na ní Lenka Mandoli. Já vás zdravím, Lenko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak povídejte, o jakou jde akci, o co se jedná?
2: Jde o akci, kde se prezentuje převážně ženská tvorba. Uh-huh. To nejenom hudební, ale i výtvarno, bude tam tanec, budou tam nějaké workshopy, budeme se učit malovat, budeme se učit tanit, budeme se učit zpívat a hrát na tělo. Jde o druhý ročník, název akce, aby bylo jasné, že jde o ženskou akci. Název akce je Migréna Fest, Migréna, Women Art Fest. A pořádáme už druhý ročník s Teodorou Klacovou. Bude se konat v sobotu, tuto sobotu 19.9.
1: Ano.
2: V klubu Hudební bazar v Ostravě od 17 hodin. A tímto tedy zvu všechny z okolí blízkého, třeba i vzdálenějšího, ať se přijdou podívat, ta akce bývá velmi pěkná a pánům je také vstup povolen, akorát tedy na pódiu budou převážně ženy.
1: Ano.
2: Na pódiu a všude kolem budeme mít výstavu obrazu a podobně.
1: Jasně, tak ten název Migréna Fest, jak myslím, že má nejrůznější podtexty a muži chápou, takže rádi se přijdou podívat určitě. A jinak, když jste mluvila o tom, že je to velmi pěkná akce, tak by to asi určitě, protože jsme v Country Rádiu, podtrhlo to, že zdůrazníme, o jakou muziku tam jde.
2: Jde převážně o folkovou muziku, vystoupí tam Teodora Glacová, což je de facto kapelnice kapely Manželská krize, možná jsem to teď řekla špatně, nevím, jestli je kapelnice. Dále tam vystoupí Eva Mor, která má přesah až do nějakých kořenů beskydských. Vystoupí tam Radka písnička Nýdlová, říká se jí Radka písnička, protože to je v podstatě písničkářka, která nejenom skládá svoji tvorbu, ale hlavně hraje starou tremskou píseň. Krásně zpívá písně Jitky Vrbové a podobně. A já tam tedy zahraji svoji klasickou folkovou tvorbu.
1: Tak je to jasné, že to patří k nám do rádia a určitě milá pozvánka. Tak úplně závěrem, teď klidně heslovitě, kdy, kde, v kolik hodin?
2: V sobotu 19.9. v 17 hodin v Ostravě v klubu Hudební bazar, je to na ulici Nádražní.
1: Lenko, děkujeme za pozvánku, ať se vám to vydaří, ať vás nebolí hlava. Mějte se hezky.
2: Děkuji moc. Naschle.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tyto dopravní informace zahájíme v Brně, a sice pohledem na MHD, na víkendovou MHD. Pozor, z důvodu výkopových prací bude v sobotu 19. září od 7.15 do 16 hodin vyloučen provoz tramvají v části ulice Táborské. Tramvajová linka číslo 9 bude v provozu pouze v trase Čertova Rokle, smyčka Geislerova. Tolik tedy Brno a MHD. Když jsme v Brně, koukám i na dálnice, i dnes počítejte s problémy na Brněnsku v okolí 196. kilometru, kde se opravuje dálnice a kde je velmi hustá doprava už v tuto chvíli a bude se tvořit kolona. Stejný problém vás může čekat také mezi exitem 10, exitem 12, kolektor směr Říčany, kde jsme také každý den zaznamenali velmi hustý provoz. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme zcela zásadní album Kdo to zavinil od Slávka Janouška.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Zulkrotoru nad krajinou, volací zde Krištof VI. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Vážení a milí tuláci i tulačky, vítejte při poslechu pravidelné relace. Dlouho jsme se nebyli toulat někam po Jižní Moravě a tak to dneska napravíme. Napravíme to výletem do Mikulova, kde se podíváme na Břitovou věž. Uprostřed Mikulova na skalnatém vápencovém útesu, kousek nad náměstím, se nachází Mikulovský zámek. Původně to byl románský hrad. Ve 13. století byl postupně přeměňován do gotické podoby a od druhé poloviny 16. století byl přestavován na renesanční zámek. V roce 1719 zámek do základů vyhořel, ale byl znovu a ještě velkoryseji vystavěn. Další požár zachvátil zámek při osvobozovacích bojích na samém sklonku druhé světové války. Dva roky po válce byl založen spolek na jeho obnovu a zámek byl znovu postaven. Dominantou Mikulovského zámku je štíhlá, ale nepřístupná věž. Doslova v jejím stínu se krčí původní hradní břitová věž z druhé poloviny 13. století, která je vysoká pouze 15 metrů. Její průměr je 9,5 metru. Věž je opatřena svislým břitem, ostrou hranou, který byl nasměrován proti nejpravděpodobnějšímu směru nepřátelského ostřelování. Vystřelované projektily by tak dopadaly na obranou věž pod co možná nejostřejším úhlem a díky tomu by po věži jen neškodně klouzaly. Podobnou věž můžeme najít i na hradech Bítov, Svojanov, Zvíkov či ve Strakonicích. Díky tomu, že věž je postavena na skalisku, které převyšuje okolní terén o dalších 10 metrů, tak z otevřeného ochozu opatřeného mohutným cimbuřím je nádherný výhled. Uvidíte na město Mikulov, Svatý Kopeček, Kozí Hrádek, vrch Turold a část Pálavy. Pouze jižním směrem brání ve výhledu střecha zámeckého paláce a vysoká věž. K zámku vede z náměstí příkře stoupající a dost hrbolatá dlážděná cesta. Více informací o Břitové věži v Mikulově najdete například na webu rozhlednovýmrájem.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Je tady závěr hodiny a tohle je skvělá věc, skvělá skladba od skvělé kapely The Band Perry, název, který možná už dnes není aktuální, protože jsem slyšel nějaké zvěsti, že frontmanka této kapely se dala na popovou dráhu, ale víte, jak to je, ona se může zase úplně klidně vrátit, takže bych si ten název klidně zapamatoval. Jisté je, že tahle písnička byla oblíbenou písničkou mého kamaráda a našeho kolegy Mirka Křena, tak doufám, Mirku, že tam nahoře můžeš poslouchat a že ti písnička udělala radost. Teď nás čeká předpověď počasí, no a po 11. hodině Tereska bude vědět, co se kde děje v oblasti kultury, což si myslím je na pátek důležitá informace.
1: Country počasí.
2: Dnes polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně zataženo, během dne na západě lokálně zaprší, hlavně na horách. Večer srážky ustanou a mraku ubude, teploty 18 až 23. Zítra slunečno, ráno ojedinělé mlhy, teploty 19 až 24 stupňů.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na Miroslava Palečka a poctu písničce. V sobotu se sejdeme v 18 hodin v Lázních Bělohrad v zámecké oranžérii. Opět se můžete těšit na koncert u příležitosti z tého výročí úmrtí Karla Václava Raise. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se i na novinky. Chystá se setkání osad na Barče a zároveň vzpomínka na Standu Chmelíka. V kulturním domě Barikádníku se sejdeme v pondělí 21. září v 19 hodin. Zahrají skupiny Archa, Bandoleros, THS Brzdaři z Olomouce a Kamarádi od Hvězdiček. Skupina Meziměsto křtí album, které se jmenuje Pramen, co neuteče. V pondělí 21. září se sejdeme v Malostranské besedě. Folková kapela Meziměsto se na vás těší. Zlaté šedesátky připravují další pravidelný koncert, tentokrát v pátek 25. září od 18 hodin na Prašivce v Praze na Letné v Ovenecké ulici. Podrobnější informace najdete jako vždy na Facebooku Zlaté šedesátky.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Před malou chviličkou začala poslední páteční dopolední hodinka. Máme po 11. hodině Pavel Bobek jako zástupce těch tradičních interpretů a Epidemie jako zástupce stále těch čerstvých a nových nám zahráli a zaspívali. No a než si dáme Vabyho Daňka, tak pro vás mám zase nějakou tu pozvánku, a sice na Kukátko Country Rádia. V této hodině nebude Kukátko o muzice, ale o zajímavé výstavě v Budějcích. Jestli jste ještě neslyšeli, nechte se pozvat. Jinak ale o muzice budeme hovořit už potom při pozvánce na pořad, který se jmenuje Album týdne, který je mimochodem skvělý tento týden, protože bude o parádní desce, kterou mám opravdu moc rád a věřím tomu, že všichni, kdo mají rádi opravdu kvalitní a dobrý folk, tak budou poslouchat společně s námi. Ale pozvánka přijde během této hodinky. Z muziky potom jsem zmínil už přicházející píseň, co mě učil listopad od Vabyho Daňka, ale čeká nás třeba i Mirek Hofman a Žlutá kytka. Dáme si určitě, řekl bych, i folk tým na konci světa. A myslím si, že zahraje i zaspívá Tomáš Bartoušek se svojí skupinou Paralela, tak jako vítr, což bude připomínka jednoho ročníku talentu Country Rádia. Tak to je takový výhled na to, co nás čeká v téhleté hodině. Já vám přeji příjemný poslech.

0: FM Country Rádia.
1: Po delší době volám do Českých Budějovic, konkrétně do muzea. Na telefonu mám pana Svobodu. Dobrý den, pane Svobodo.
2: Krásný hezký den všem.
1: Tak kdybychom vyrazili do Budějovic do muzea, na co se tam můžeme tento týden těšit?
2: Tak určitě doporučíme výstavu Masožravky na terase, která už je u nás v podstatě tradicí několik let. A opět tu máme naše úžasné autory Markétu Aubrechtovou Dlouhou a Martina Dlouhého, kteří vlastně v rámci svých cest nejenom, že teda Masožravky fotí, ale zároveň mají i svou pěstírnu tady na Borku Českých Budějovic a my tak máme jedinečnou možnost mít každý rok více a více zajímavých exponátů. Máme hned několik novinek a určitě doporučujeme se návštěvníku na to podívat, protože samotnému mi z toho přecházeli oči.
1: Jasně, tohle je velmi vděčná výstava. Vím, že každoročně mluvíme o tom, že má velký úspěch. Hned se zeptám, je i prodejní, dá se tam něco koupit?
2: Ano, určitě, výstava je prodejní, opravdu je z čeho vybírat. Markéta i Martin vlastně zájemcům poradí nejenom s tím správným výběrem těch rostlin, ale zároveň poradí, jak správně o ně pečovat, jak je pěstovat. Mají k dispozici i různé speciální substráty a podobně, takže to jsou určitě neocenitelné rady, které návštěvníci můžou mít též.
1: Takže děkujeme za pozvánku a závěrem řekněte, kde tedy můžeme výstavu vidět, ať je to úplně přesné a hlavně dokdy.
2: Ano, je to v historické budově Jihočeského muzea v Dukelské ulici. Výstava trvá do neděle 20. září a otevřeno máme vždy od 9 do 17.30, takže všechny zveme, ať už máte rádi mucholapky, láčkovky, rosnatky, tučnice nebo bublinatky, opravdu výběr je široký. Těšíme se na všechny, kteří tam přijdou.
1: Všechny Adély jsou připraveny a budou večeřet ve chvíli, kdy přijdeme. Děkujeme za pozvánku, mějte se hezky a těším se příště naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Mezi 11. a 12. se pojďme podívat na polodenní výluky. Frýdek Místek, Vratimov, Suchdol nad Odrou, Odra, Beroun, Zdice, Nová Role, Chodov. To jsou místa, kde budete během dnešního dne určitě přesedat na autobusy až do 16. hodiny, protože jsou tam polodenní výluky. V té minulé hodině jsme hovořili o možnosti kolon na D1, takových míst je mnohem více. Například na D2 počítejte také se zdržením, a to mezi 1,5. až 0. kilometrem ve směru na Brno, kde jsou práce na silnici a provoz je tam převeden do protisměru. Podobná situace na D5, tam je to mezi 88,5 a 95. kilometrem ve směru na Rozvadov, ale také mezi 95. a 89. kilometrem ve směru na Plzeň. Stejně tak počítejte s možností zdržení mezi 100. a 110. kilometrem obousměrně na dálnici D5. K tomu dodávám také to, že se nám celý týden tvoří kolony pochopitelně na příjezdu do Prahy po D5 při napojení na Pražský okruh. No a velmi podobná situace je na dvou místech i na D11. Jednak je to tedy v oblasti Sadské a Poděbrad mezi 25. a 35. kilometrem obousměrně a stejný problém vás může čekat také mezi 56. a 63. kilometrem také obousměrně. I tedy na dálnici D11. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
3: Zdravíme vás, milí posluchači Country Rádia. Teď malinko přeskočíme takovou tu pomyslnou časovou osu. A rádi vás už nyní pozveme k pondělnímu vysílání na Country Rádiu, kde se mimo jiné dovíte, kdy vzniklo satirické divadlo Večerní Brno a jak to vlastně bylo v jeho prvopočátcích. Nebo kdo také bude slavit svůj svátek, abyste náhodou nezapomněli, komu dát nějaký dárek. No a navíc pro vás společně s Kačenkou máme připraveno i jedno tajemství. Tak nezapomeňte už v pondělí 21. září poslouchat ranní vysílání na Country Rádiu.

Na začátku hodiny jsem o tom hovořil a celý týden vás zvu na album týdne, které můžete poslouchat 20. září, tedy tuto neděli od 23 hodin. Ono bude opravdu co poslouchat, protože tentokrát jsem tam dal zcela zásadní album, které je kladně hodnoceno jak kritiky, tak i fanoušky folku, protože je to album, které je z konce 80. let a je považováno za opravdu zcela zásadní folkové album. Nahrál ho Slávek Janoušek, my si poslechneme reedici alba Kdo to zavinil, která je obohacená o další 3 písně ze Sídlišť, ale rozhodně tedy písničky, které tam zazní, tak dobře znáte, jak z vysílání country rádia, tak především z festivalů, a myslím, že tohle skvělé album by mohlo být pro vás příjemnou hodinkou. Takže pokud nebudete spát, a já doufám, že ne, po 23. hodině v neděli 20. společně se Slávkem Janouškem si povíme, kdo to zavinil.

0: Slyšíš, Martine, pust to dítě!
1: Proč, mami? Teď my ho chceme přece jenom upíct.
0: Tak, Martine, kruci, pustíš ho okamžitě!

0: No přátelé, dopoledne končí, před námi polední menu. Já se s vámi dnes rozloučím výjimečně, protože na odpoledne mám nějaký program, takže od 12. hodiny tady bude Miloš Keller, s ním prožijete polední menu, včetně té soutěže, která už je tradiční a vlastně i celé odpoledne. Užívejte celý víkend, nezapomeňte v neděli na album týdne, je opravdu moc pěkné, i další víkendové pořady budou stát za to a já se těším na slyšenou, a to v pondělí v 10 hodin dopoledne. Teď už za chviličku Miloš Keller a také další zprávy Country rádia ve 12.
1: Country počasí.
2: Dnes polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně zataženo, během dne na západě lokálně zaprší, hlavně na horách. Večer srážky ustanou a mraku ubude, teploty 18 až 23. Zítra slunečno, ráno ojediněle mlhy, teploty 19 až 24 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Od mikrofonu zdraví Petr Šimáček. Máme pátek 18. září. Balíčky z Číny a další zemí mimo EU mají od listopadu zdražit o nový manipulační poplatek. Za každou položku by se podle současných plánů mohlo platit dalších 50 korun. Už od července přitom za zásilky do 150 eur platíme paušálně 75 korun za položku. Lidi při prevenci rakoviny motivuje víc pohodlí než finanční odměna. 1200 klientů OZP dostalo test na rakovinu tlustého střeva až domů a víc než 40% ocenilo jednodušší cestu k vyšetření. Odměna motivovala jen 8% lidí. Na Štefánikově mostě v Praze proběhl test. Někdo postavil jízdní kolo do cyklopruhu, který běžně blokují auta. Policie ho během několika minut odstranila, zatímco motoristé cyklopruh dál využívali jako odbočovací pruh. Auta přitom do vyhrazeného cyklopruhu nesmí ani vjet, natož v něm zastavit a stát. V Moravské Třebové se dnes odpoledne uskuteční Den charity. Od 14 hodin nebude chybět hudba, vystoupení, tvořivé aktivity i občerstvení. Akce na zámeckém nádvoří připomene 20 let denního stacionáře Domeček a 10 let občanské poradny.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně prohráli v úvodním kole Evropské ligy s Unionem Saint-Gilloise 0-3. Západočeši ovládli jen jedno z posledních pěti soutěžních utkání. Nedaří se jim tak ani pod novým trenérem Kováčem. Fotbalista Černý pomohl Bešiktaš Istanbul k vítěznému vstupu do Evropské ligy, dal vítězný gól při výhře 4-1 nad Marseille. Hoffenheim s Hloškem a Coufalem naopak prohrál na hřišti Ofi Kréta 0-2. Hokejová extraliga dnes nabídne 6 zápasů, více sporták Petr Plintovič.
2: Jako první se začne hrát v Třinci, kde domácí oceláři hostí od 17 hodin Kometu Brno. V 17.30 vyjede na led Mladá Boleslav s Karlovými Vary a Litvínov s Pardubicemi. Tři duely druhého kola začnou v 18 hodin. Kladno přivítá Spartu, Hradec Králové České Budějovice a Olomouc Plzeň.
1: To byly páteční zprávy, hezký den vám přeje Petr Šimáček.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.
3: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: Dobré poledne s Country Rádiem, posloucháte polední menu, já jsem Miloš Keller a tohle je pravidelná úvodní soutěž v poledním menu. Pravidla jsou stále stejná, stále jednoduchá, uslyšíte trojici písniček, které mají nějaké společné téma. Pokud tohle téma uhodnete a po té trojici písní zavoláte a budete jako první, kdo to správné téma budete znát, tak od nás dostanete nějakou hezkou cenu. Pro tentokrát jsem pro vás vybral tuto trojici písniček se společným tématem. Tentokrát jsem pro vás vybral trojici písniček od Nadí Urbánkové, Michala Tučného a Josefa Fouska. Cenou bude tabulka Country Pes a ještě přidám telefonní číslo a můžete přemýšlet, co ty tři písničky mají společného. Zkuste telefonovat až po té třetí, až budete mít opravdu jasno.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: vexlař, abych s ním šel na věky. Přemlouval mě do Úsvitu, až jsem kývl a šel s ním. Krčmář křičel z okna k nebi, co bude s tím placením.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý.
1: Tak, co si myslíte, že společným tématem?
2: Našel jsem tam jenom nějaký kytky.
1: Tak kytky ne, bohužel, takže tentokrát nic, mějte se hezky, nashledanou.
2: Zatím, nashledanou.
1: Tak to byl první pokus, dáme tři pokusy, protože zdá se, že to tentokrát bylo obtížnější, tak uvidíme, jak to dopadne. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den, já myslím, že to bylo nádraží.
1: Nádraží to právě nebylo, jste sice blízko, ale nádraží to nebylo. Zkuste být konkrétnější ještě trošičku, možná, že jako byste to věděla. Ale...
3: Nádraží a výpravčí.
1: No, jako... a to je ono, k tomuhle jsem vás chtěl dovést. Ano, tím tématem byl výpravčí, protože Josef Fousek, Mléčné dráhy, výpravčí, Michal Tučný, nádraží, ale to výpravčí, ten výpravčí se tam objevoval, Nadě Urbánková, ol, ty to nepochopíš, tam výpravčí taky figuruje. Velká gratulace.
3: Takže,
1: tak jste to trefila. Už máte nějakou výhru tady z téhleté soutěže poledního menu?
3: Ne.
1: Zatím ne, tak dostanete country psa, ještě jednou gratuluji a vydržte mi na telefonickém spojení, ano?
3: Dobře, děkuji.
1: Tak vážení, milí posluchači, máme to za sebou, ano, byl to opravdu výpravčí zítra, ne, dneska je pátek, takže až pondělí v poledním menu bude opět tato soutěž, opět tři písničky se společným tématem.
4: Polední menu na Country Radio.

0: veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl.

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

Z důvodu polední soutěže jsem se s vámi vlastně nestihl ještě pořádně přivítat, tak já jsem Miloš Keller a budu s vámi až do 18. hodiny. Tohle byl Petr Spálený a nabídnu vám koho třeba ještě v polední menu. Žálmana a spol., Vítka Tučného, Petra Kocmana nebo Jitku Vrbovou. Tuhle chvíli vám popřeji nejenom dobrý poslech a dobrou pohodu s Country Rádiem, ale pokud obědváte, tak také dobrou chuť k obědu. A když tak si to Country Rádio zesilte a vy v tom cinkání vidliček, nožů a lžic vám něco neuteklo. Jdeme na to.

Tohle byla Jitka Vrubová, za chviličku Karel Gott nebo Lucy and Hangover. Tohle je obvykle čas, ve kterém k vám promlouvá kolega Milan Schmidt, ale doménou Milana Schmidta jsou také naše country parníky. No a mám tu hodně informací, že na tuto neděli na Mirka Palečka na webu sice máme vyprodáno, ale uvolnily se dvě vstupenky. Takže ty dvě vstupenky si můžete opatřit a můžete na Mirka Palečka v neděli 20. 14 hodin ještě jít. Další neděle 27. to je Honza a Jindřiška Brožovi devítka, tam jsou stupenky ještě volné. A přehlídka nedělních country parníků v říjnu a listopadu je na našich webových stránkách. Teď už Karel Gott. No.

v pět ke zdi postavím, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si,

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

0: Zítra ráno v 5 dospíval Jarek Nohavica ve 12 hodin a 56 minut. Čeká na nás Petr Šimáček s informací o počasí a potom se zpravodajstvím ve 13 hodin. Po 13. hodině Vabirivola nebo Kameloti a pak se vám ozvu s dalšími informacemi zase já.
1: Country počasí.
2: Dnes polojasno až oblačno, zejména v Čechách přechodně zataženo, během dne na západě lokálně zaprší, hlavně na horách. Večer srážky ustanou a mraku ubude, teploty 18 až 23. Zítra slunečno, ráno ojediněle mlhy, teploty 19 až 24 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Příjemné odpoledne a hezký pátek přeje Petr Šimáček. Psychiatr Jan Cimický půjde definitivně na 5 let do vězení. Pražský městský soud zamítl jeho odvolání a potvrdil pravomocný trest za 35 případů vydírání a 4 sexuálního násilí. Zároveň má 10 let zákaz výkonu lékařské činnosti. Lobista Janoušek žádá po státu odškodné 10 milionů korun za znehodnocení peněz, které mu policii během vyšetřování kauzy Šambon zajistila. Stát prý měl peníze uložit tak, aby pokryl jejich ztrátu způsobenou inflací. V Jablonci nad Nisou se zítra uskuteční benefiční multižánrový festival Harmonifest. Nabídne soutěž mladých hudebních autorů, koncerty zkušených muzikantů a program pro děti i dospělé. Součástí bude také osvěta o cystické fibróze, duševních onemocněních a poruchách autistického spektra. Teplárna v Třebíči postaví nový multipalivový kotel, který bude spalovat komunální odpad a biomasu. A díky tomu budou mít místní byty teplo.
2: Společnost TTS Energo chce ve městě zprovoznit multipalivový kotel na spalování až 20 000 tun biomasy a komunálního odpadu ročně. Zařízení pro energetické využití odpadu, takzvané ZEVO, by mělo fungovat v teplárně v Rafaelově ulici. V areálu jsou v současné době 3 kotle na biomasu, 4 kogenerační jednotky na plyn a další 4 kotle jako záložní zdroje. V plánované spalovně by se tak do budoucna měl spálit veškerý skládkovaný odpad z Třebíčska, který se pohybuje kolem 20 000 tun ročně. Luděk Savana, Urbánek, Třebíč.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy ve skupině čtvrtí. O pořadí rozhodla výhra Řecka nad Slovenskem 3-1. V osmifinále Češi nastoupí proti Belgii. Saudská rally, která se měla jet v listopadu, byla kvůli situaci na Blízkém východě zrušena. Mistrovství světa v automobilových soutěžích tak vyvrcholí v říjnu na Sardinii. Tolik zprávy Country Rádia, další chystáme za hodinu.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

Tak to byly Kameloti a kdo nám bude na vlnách Country Rádia hrát dál do Mavericks hned za chviličku, nahrávka s názvem Here Comes the Rain, ale také přijde s nebývalou ochotou Marta Kubišová. Pavel Bobek nám bude zpívat, také Malina Brothers z Chovanky nebo Don Williams. K ukátku bude pozvánka pro železniční modeláře už dokonce na dnešek a dopravní informace v půl. Tohle všechno zvládneme pod dozorem Miloše Kellera, který vám přeje dobré odpoledne a dobrý poslech s Country Rádiem.

0: Radkem Country Rádia.
1: Na telefonském spojení do studia Country Rádia je teď pan Vladimír Mach z klubu železničních modelářů Kladno. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy pořádáte zajímavou výstavu, pochopitelně železničních modelů. Tak kdy to bude, kde to bude a co tam návštěvníci uvidí?
2: Ano, pořádáme výstavu železničních modelů Přítočenská mašinka ve Velkém Přítočně, přímo u Kladna, a je to pátek, sobota od 9 do 17 hodin. Zveme všechny, kdo mají rádi modely, železnici a tak dále. Už máme přislíbeno i prezentaci rychlodráhy Kladno-Praha, konkrétně ten úsek Unhošť-Velké Přítočno, takže i tam lidi, kteří přijdou, se budou moct trošičku podívat, jak to bude vypadat. A opravdu zveme všechny na tu naši výstavu. Hezký den.
1: Říkal jste pátek, sobota 9 až 17.
2: Ano.
1: Je to tak? A ještě kde? Ve Velkém Přítočně.
2: Ano, Velké Přítočně u Kladna.
1: A teď má taková soukromá otázka, budou tam i TTčka?
2: Budou tam i TTčka modely některý, ale nebude tam kolejiště.
1: Jsou někde webové stránky, kde by si to posluchači mohli přečíst, pokud by si všechno nezapamatovali?
2: My v podstatě teď jedeme na Facebooku, dál jsou reklamy na městě Kladně, i protože to je zároveň akce města Kladna, který přispívá na naši činnost. Takže i tam se lze podívat, je tam konkrétní plakát na pozvánka na výstavu.
1: Říká pan Vladimír Mach z klubu železničních modelářů Kladno. Já mu za tuhle pozvánku děkuji a přeji hodně návštěvníků, aby to pěkně jezdilo.
2: Děkuji, hezký den, naschledanou.

Když do hospody vešel, tak jenom rukou má. Chlapi, žádnou whisky, ta kazí dobrý mrav. Mám sebou košík jablek, jsou samej vitamín. Tak pospěšte si honem, než sám je všechny sním.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme půl druhé, jsou to dopravní informace. D1 ve směru na Brno. První kolona je na výjezdu z Prahy od 14. kilometru až ke Šmejkalce, to je opravovaný most. Na dojezdu do Brna je kolona od Kývalky, tam si postojíte zhruba hodinu. 35 má kolony okolo Litomyšle a potom v Moravské Třebové. Vše ve směru na Mohelnici. A v Praze Štěrbolská spojka od Černého mostu k Klanovému mostu u Europarku jsou dvě nehody a v opačném směru je Klanovému mostu kolona také na jižní spojce a to od Spořilova. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Víkendové večery na Country Radio. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

0: Tohle byl Pavel Brimera, Fešáci a nahrávka s názvem Zvony, předtím Copáci a Glory. Za chviličku Pokáč jako kauboj, anebo Robert Křesťan s konstatováním, čím dál tíž se dejchá. Dneska je poslední den, kdy můžete vybírat či navrhovat talismana, kterého by měl vzít náš druhý kosmonaut do kosmu, až poletí příští rok. Hovořili jsme o tom i minulý víkend v Country Radio, také jsme připomínali, že skauti navrhují Ježka v kleci. Uvidíme, co to bude. Ještě dneska máte možnost něco navrhnout. Teď už ale Pokáč a kauboj.
1: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

nějaká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: Co bych chtěl vidět nebo slyšet, když by si Hana Horecká objednala u průvodčí ve Vlaku lístek do nikam, kolik by to hlavně stálo. Tady to bylo jen tak na závěr téhleté hodinky, teď už informace o počasí a potom kulturní informace, kulturní pozvánky Country Rádia ve 14 hodin. Další hodinu potom otevřou Michal Tučný a nebo také St. Johnny.
1: Country počasí.
2: Zítra bude převážně polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno a lokálně mlhy, teploty 19 až 24, na horách kolem 15 stupňů.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na Miroslava Palečka a poctu písničce. V sobotu se sejdeme v 18 hodin v Lázních Bělohrad v zámecké oranžérii. Opět se můžete těšit na koncert u příležitosti z tého výročí úmrtí Karla Václava Raise. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se i na novinky. Chystá se setkání osad na Barče a zároveň vzpomínka na Standu Chmelíka. V kulturním domě Barikádníku se sejdeme v pondělí 21. září v 19 hodin. Zahrají skupiny Archa, Bandoleros, THS Brzdaři z Olomouce a Kamarádi od Hvězdiček. Skupina Meziměsto křtí album, které se jmenuje Pramen, co neuteče. V pondělí 21. září se sejdeme v Malostranské besedě. Folková kapela Meziměsto se na vás těší. Zlaté šedesátky připravují další pravidelný koncert, tentokrát v pátek 25. září od 18 hodin na Prašivce v Praze na Letné v Ovenecké ulici. Podrobnější informace najdete jako vždy na Facebooku Zlaté šedesátky.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Medicine man.

I nadále dobré odpoledne od Miloše Kellera. Tohle byla skupina Sen, Johnny a nahrávka s názvem Nebe počká. Vítězná písnička z nedělní bonanzy zazní ještě večer ve vysílání kolegy Petra Kocmana. Co bude znít teď? Vaby Daněk fotky nebo Statler Brothers Hello Mary Lou. Také Petr Kafka Synchronicita přijdou, Xindl X, Věra Martinová nebo Shenandoah. Kukátku bude pozvánka na umisťovací výstavu Koček, doprava v půl a v druhé polovině hodiny Tulák, Vítek Pěkný. Tak ať se vám hezky poslouchá.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

0: Kátkem Country Rádia.
1: S paní inženýrkou Danou Javůrkovou, předsedkyní Spolku na ochranu zvířat Dobřížsko, zapsaný spolek, si obvykle povídám o umisťovacích výstavách koček. A nejinak to bude i v tomto vstupu. Já vás zdravím, dobrý den. A kde
2: dobrý
1: se
2: den,
1: opět taková výstava koná? Povídejte.
2: Výstava se koná už tuto neděli, to znamená 20. září a koná se na obvyklém místě, kde máme výstavy, to znamená na Praze 5 v Košířích, ulice Holečkova 10 a objekt se jmenuje Gabriel Hloci. Je to bývalý klášter svatého Gabriela.
1: Od kdy do kdy se výstava koná?
2: Začínáme v 11 hodin a končíme v 16 hodin odpoledne.
1: Zeptám se, pokud posluchači třeba ještě neslyšeli, když se mi tam nějaká kočka bude líbit, nebo já se budu líbit jí, tak si ji můžu tam odtud odnést?
2: Ano, přímo z výstavy si zájemce může vybranou kočičku odnést.
1: A když budu třeba chtít jenom kočičkám něco přinést, nějaké granule nebo něco takového, to lze taky?
2: Ano, budeme moc vděční. Tentokrát máme hodně kočiček v péči, máme hodně koťat a každá kapsička, každá konzervička se počítá. Takže budeme ještě, moc vděční.
1: Takže ještě jednou místo a datum?
2: Gabriel Hloci, Holečkova 10, Praha 5, tuto neděli 20. září od 11 do 16 hodin. Budeme se na vás těšit.
1: Říká paní inženýrka Dana Javůrková, předsedkyně Spolku na ochranu zvířat Dobřížsko. Já vám za to děkuji, nejenom za ten rozhovor, ale i za to, že pečujete o ty kočičky. Mějte se hezky a přeji hodně umístěných koček. Naschledanou.
2: Děkuji vám, naschledanou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak tohle byla skupina Shenandoah, Next to You, Next to Me a tohle jsou dopravní informace z Prahy a okolí. Dobrá informace ze spojky Štěrboholské. Od Černého mostu k Lanovému mostu u Europarku byla nehoda, ta už je stranou a kolona se rozjíždí. Ale máme další nehody. Ulice k Barrandovu ve směru z centra, kolona je od Aquaparku, je tam dopravní nehoda. D5 ve směru do Prahy, nehoda je na 3. kilometru, kolona je už od Rudné. A ještě se regulují v Praze vjezdy do tunelu Blanka, takže počítejte s kolonami na všech přístupových a objízdných komunikacích. Zvláště Libeň je docela plná, postává se v Holešovičkách a podobně. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Radio.

zprávu jsem poslal, pak na tu adresu. Odpověď blesková, přišla mi po netu. Pozvání daleko, za moře s letenkou.

spacích podávám všechny ty vzácnosti, i když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

vyhrávají šílí, rozum nemají a v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí čest.

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát. Ty potkám v českých lesích,

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíbené. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončí malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
2: First National Bank.
1: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněný vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská

0: xkrát jsem jim ujel a ujedu jim zas, až to jednou kiksne, dostanu pro vás. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
2: Vážení a milí tuláci i tulačky, vítejte při poslechu pravidelné relace. Dlouho jsme se nebyli toulat někam po Jižní Moravě a tak to dneska napravíme. Napravíme to výletem do Mikulova, kde se podíváme na Břitovou věž. Uprostřed Mikulova na skalnatém vápencovém útesu, kousek nad náměstím, se nachází Mikulovský zámek. Původně to byl románský hrad. Ve 13. století byl postupně přeměňován do gotické podoby a od druhé poloviny 16. století byl přestavován na renesanční zámek. V roce 1719 zámek do základů vyhořel, ale byl znovu a ještě velkoryseji vystavěn. Další požár zachvátil zámek při osvobozovacích bojích na samém sklonku druhé světové války. Dva roky po válce byl založen spolek na jeho obnovu a zámek byl znovu postaven. Dominantou Mikulovského zámku je štíhlá, ale nepřístupná věž. Doslova v jejím stínu se krčí původní hradní břitová věž z druhé poloviny 13. století, která je vysoká pouze 15 metrů. Její průměr je 9,5 metru. Věž je opatřena svislým břitem, ostrou hranou, který byl nasměrován proti nejpravděpodobnějšímu směru nepřátelského ostřelování. Vystřelované projektily by tak dopadaly na obranou věž pod co možná nejostřejším úhlem a díky tomu by po věži jen neškodně klouzaly. Podobnou věž můžeme najít i na hradech Bítov, Svojanov, Zvíkov či ve Strakonicích. Díky tomu, že věž je postavena na skalisku, které převyšuje okolní terén o dalších 10 metrů, tak z otevřeného ochozu opatřeného mohutným cimbuřím je nádherný výhled. Uvidíte na město Mikulov, Svatý Kopeček, Kozí Hrádek, vrch Turold a část Pálavy. Pouze jižním směrem brání ve výhledu střecha zámeckého paláce a vysoká věž. K zámku vede z náměstí příkře stoupající a dost hrbolatá dlážděná cesta. Více informací o Břitové věži v Mikulově najdete například na webu rozhlednovýmrájem.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

0: Tak tohle byla skupina Shenandoah, Next to You, Next. Dohrála a dospívala skupina, která si říká The Folk, nahrávka s názvem Balvan, a dostali jsme se až k 15. hodině. Teď už na nás čeká další zpravodajství, nejprve o počasí a potom co se kdy kde stalo. No a potom Rangers nebo Nové struny zahájí další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia.
1: Country počasí.
2: Zítra bude převážně polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno a lokálně mlhy, teploty 19 až 24, na horách kolem 15 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Krásný pátek od mikrofonu přeje Petr Šemáček. U některých léků se chystá největší změna za 20 let. Asi zmizí příbalové letáky. Nová evropská legislativa umožní jejich nahrazení digitální verzí. Pacient ale dál bude mít právo na papírový leták zdarma. Na obalech by se také mohly objevit jednoduché piktogramy. Na důchody má stát příští rok vydat téměř 759 miliard korun, tedy víc než na obranu, dopravu, školství, policii a hasiče dohromady. Z každé pomyslné tisícovky státního rozpočtu připadá podle novinky.cz na důchody 294 korun. Parkovací dům v Neratovicích je před otevřením. Do zkušebního provozu by měl být uveden s přicházejícím podzimem.
2: Ceník parkovného zatím nebyl zmíněn, protože se bude užívat zdarma, než se vychytají a odstraní případné nedostatky. Cílem je zároveň ověřit poměr vozidel rezidentů a řidičů z okolí pokračujících z města, dále autobusy a vlaky. Luboš Dvořák, Neratovice.
1: Policie dopadla muže, který vykradl samoobslužný lesní bar u Rovného na Žďársku. Pomohla jí fotopast a výzva veřejnosti. Jde už o čtvrtou letošní krádež ve dvou místních samoobslužných lesních barech.
0: Sport.
1: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia nominoval na 4 zápasy Ligy národů 26 hráčů. Patrik Šik v nominaci podle očekávání chybí, naopak poprvé dostali pozvánku Ambros, Macek a Radosta. Páteční odpolední zprávy jsou tímto u konce.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

a kterou vás provede Škeler. Zahájili Rangers inženýrskou a nové struny Patrik a Koleje. A kdo na nás čeká dál? Pavel Bobek a Katka Garcia, Ivan Mládek, Neto a Pavel Kajzer, Eliška Kotlínová, Tex Meni nebo Glenn Campbell. Také se podíváme kukátkem na jeden zajímavý koncert a dopravní informace v půl. Tohle všechno stihneme v první půl hodině. Užívejte si to.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatý

0: Pokátkem Country Rádia.
1: David Schellenberg přichází na vlny Country Rádia s pozvánkou na zajímavou akci Underfolku, tentokrát na velmi nezvyklé místě. Stodala Uniklíčku a vystoupí tam Roman Hampacher a David Kourek s Terezou Homolovou. Davide, prosím podrobnosti.
2: Rád bych všechny posluchače rádia pozval na Underfolk Uniklíčku ve Stodole v Uhercích u Mladé Boleslavy. V pátek 18.9.2026 tam přijali pozvání písničkář Roman Hampacher a David Kourek s Terezou Homolovou. Začínáme v 19 hodin. Za všechny pořadatele zdraví a těší se na vás David Schellenberg.
1: A já ještě doplním, že označení David Kourek a Tereza Homolová obsahuje také ještě Honzíka Novorku, kterého znáte z folkových stupňů ze soutěže. Tak tedy v pátek 18. ve Stodole Uniklíčku u Herce u Mladé Boleslavy.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl Glenn Campbell a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. D11 v omezení u Chlumce nad Cidlinou ve směru na Hradec Králové je dopravní nehoda. Kolona je už od 58. kilometru ve směru na Hradec. 43. Brno Svitavy, tradiční kolony mezi Kuřimí a Lipůvkou. D1 kolony začínají už u D0 ve směru z Prahy do Brna a je to kvůli opravovanému mostu Šmejkalka. Dále 35, dva problémy. Jednak mezi Litomyšlí a Moravskou Třebovou jsou souvislé pomalu jedoucí kolony a potom také na průtahu Libercem jsou kolony kvůli tomu, že se tam pracuje na vozovce. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
3: Zdravíme vás, milí posluchači Country Rádia. Teď malinko přeskočíme takovou tu pomyslnou časovou osu. A rádi vás už nyní pozveme k pondělnímu vysílání na Country Rádiu, kde se mimo jiné dovíte, kdy vzniklo satirické divadlo Večerní Brno a jak to vlastně bylo v jeho prvopočátcích. Nebo kdo také bude slavit svůj svátek, abyste náhodou nezapomněli, komu dát nějaký dárek. No a navíc pro vás společně s Kačenkou máme připraveno i jedno tajemství. Tak nezapomeňte už v pondělí 21. září poslouchat ranní vysílání na Country Rádiu.

Tak tohle byly Hana a Petr Ulrichově, klasika Javory, předtím Vlasta Redl, co když. A zbývají nám dva interpreti do 16. hodiny, Robert Křesťan a druhá tráva, Marcipán Stoleda, a také Johnny Cash a Dědečkovy hodiny. A pak už tady bude další zpravodajství Petra Šimáčka.

0: stopped short, never to go again when the old man died. And I've been thinking that someday I'm going down to my grandpa's old house, and I'm gonna get that old clock and I'm gonna shine it up, and I'm gonna oil it up good and get it fixed up pretty, and it'll keep time for me just like it did for my grandpa.
1: Tolik tedy Johnny Cash a nahrávka s názvem Dědečkovy hodiny, Grandfather's Clock, teď už Petr Šimáček, informace o počasí a potom zpravodajství o 16. na vlnách Country Rádia, potom Pacifik a nebo Petr Kocman.
2: Country počasí.
3: Zítra bude převážně polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno a lokálně mlhy, teploty 19 až 24, na horách kolem 15 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Příjemné odpoledne a hezký pátek přeje Petr Šimáček. Psychiatr Jan Cimický půjde definitivně na 5 let do vězení. Pražský městský soud zamítl jeho odvolání a potvrdil pravomocný trest za 35 případů vydírání a 4 sexuálního násilí. Zároveň má 10 let zákaz výkonu lékařské činnosti. Lobista Janoušek žádá po státu odškodné 10 milionů korun za znehodnocení peněz, kterému policii během vyšetřování kauzy

0: Chambon zajistila. Stát prý měl peníze uložit tak, aby pokryl jejich ztrátu způsobenou inflací. V Jablonci nad Nisou se zítra uskuteční benefiční multižánrový festival Harmonifest. Nabídne soutěž mladých hudebních autorů, koncerty zkušených muzikantů a program pro děti i dospělé. Součástí bude také osvěta o cystické fibróze, duševních onemocněních a poruchách autistického spektra. Teplárna v Třebíči postaví nový multipalivový kotel, který bude spalovat komunální odpad a biomasu. A díky tomu budou mít místní byty teplo.
1: Společnost TTS Energo chce ve městě zprovoznit multipalivový kotel na spalování až 20 000 tun biomasy a komunálního odpadu ročně. Zařízení pro energetické využití odpadu, takzvané ZEVO, by mělo fungovat v teplárně v Rafaelově ulici. V areálu jsou v současné době 3 kotle na biomasu, 4 kogenerační jednotky na plyn a další 4 kotle jako záložní zdroje. V plánované spalovně by se tak do budoucna měl spálit veškerý skládkovaný odpad z Třebíčska, který se pohybuje kolem 20 000 tun ročně. Luděk Savana, Urbánek, Třebíč.
2: Sport.
0: Čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy ve skupině čtvrtí. O pořadí rozhodla výhra Řecka nad Slovenskem 3-1. V osmifinále Češi nastoupí proti Belgii. Saudská rally, která se měla jet v listopadu, byla kvůli situaci na Blízkém východě zrušena. Mistrovství světa v automobilových soutěžích tak vyvrcholí v říjnu na Sardinii. Tolik zprávy Country Rádia, další chystáme za hodinu.
2: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Vítejte u další hodinky pátečního odpoledního vysílání Country Rádia. Doufám, že se vám s námi úspěšně vstupuje do dalšího zářijového víkendu. Tohle byl Petr Kocman, Růže z Jericha. Zpívat jej možná po 20. neuslyšíte, ale uslyšíte jej hovořit. Ale k tomu se dostaneme v závěru této hodinky, protože v druhé polovině hodiny budou dvě pozvánky k vysílání Country Rádia. Podvečernímu a potom víkendovému. Teď pozvánka k vysílání aktuálnímu. Co se týče muziky, Jaroslav Uhlíř, Bee Gees, Vaby Rivola, Karlín Carter nebo Mirek Hofman. No a v kukátku opět pozvánka na kulturní akci a dopravní informace v půl. I touto hodinkou vás provází Miloš Keller.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Pozvánky na akce Sdružení Underfolk se staly už prakticky pevnou součástí Kukátek a Petra Palaščáková nás pravidelně informuje o tom, kde Sdružení Underfolk pořádá svoje akce. Tentokrát je to pozvánka do Pardubic. Petro, pozvi nás a naše posluchače na tuhletu akci.
2: Moc ráda bych všechny pozvala na blížící se koncert v kavárně Krosscafé na třídě Míru v Pardubicích. Ve čtvrtek 24. září od 19 hodin proběhne pohodový večer, kdy zahraje skvělé folkové trio Dou na boso a písničkářka a básnířka Eva Blondýna Suková. Sdružení Underfolk, písničkáři v kavárně a Petra Palaščáková se těší na viděnou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl Mary Goffman třetím, Caroline Carter, Hallelujah in my heart. Teď dopravní informace. Stále jsou problémy v Liberci v omezení na průtahu městem. Je tam navíc i dopravní nehoda ve směru od Turnova. 27 mezi Třešticemi a Lužnou. Je tam omezení a počítejte s kolonou v obou směrech. Praze jižní spojka má problém jednak před Barandovem, tam budete dojíždět k Barandovskému mostu asi 20 minut a od Spořilovské k Průmyslové přes Lanový most je to také zhruba na půl hodiny. Navíc regulují v Praze vjezdy do tunelu Blanka a kolony jsou velmi dlouhé na přístupových komunikacích. Postojíte si zhruba 30 minut, pokud se budete chtít do tunelu dostat. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Tak tohle byl Spiritual Quintet, za chviličku Vladimír Mišík nebo Marty Robbins a teď je tu pozvánka také na víkendové vysílání Country Rádia sobota 19. a neděle 20. září. Víkendový pokec mezi 8 a 17. hodinou bude o houbách a houbařích. Co jste našli, jak rádi hledáte houby a podobně. Od svých známých vím, že houby docela rostou, tak určitě si bude o čem povídat. No a polední siesta v sobotu a v neděli mezi 12. a 13. hodinou bude s Robertem Křesťanem. Vysíláním vás o víkendu budou provázet Katka, Vítek a také Jitka. A teď už Vladimír Mišík.

0: Věra Martinová dala lásku, říkám, já vám dám pár informací o tom, jak to bude vypadat dál. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V druhé polovině hodiny Rosťa Čapek s bluegrassem z Tuzemska, také country pod kapotou s Vítkem Pěkným a koně na country rádiu Báry Hejhalové a Milana Šmita. 108 let rampingu na vás čeká po 19. hodině. Pořad vysíláme jednou měsíčně, reprízujeme v noci, z neděle na pondělí hned po půlnoci. A ve 20 hodin už kolega Petr Kocman nabídne vám třeba Erika Claptona, Marpa a nebo Johnnyho Lee a zahraje také písničku z Bonanzy. Celý páteční večer je výhradně countryový, korunovaný potom ve 23 hodin nočním country jamem sestaveným z klasické americké country a už nijak nekomentovaným. Teď bude počasí a události komentovat Petr Šimáček.
1: Country počasí.
2: Zítra bude převážně polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno a lokálně mlhy, teploty 19 až 24, na horách kolem 15 stupňů.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Krásný pátek od mikrofonu přeje Petr Šimáček. U některých léků se chystá největší změna za 20 let. Asi zmizí příbalové letáky. Nová evropská legislativa umožní jejich nahrazení digitální verzí. Pacient ale dál bude mít právo na papírový leták zdarma. Na obalech by se také mohly objevit jednoduché piktogramy. Na důchody má stát příští rok vydat téměř 759 miliard korun, tedy víc než na obranu, dopravu, školství, policii a hasiče dohromady. Z každé pomyslné tisícovky státního rozpočtu připadá podle novinky.cz na důchody 294 korun. Parkovací dům v Neratovicích je před otevřením. Do zkušebního provozu by měl být uveden s přicházejícím podzimem.
2: Ceník parkovného zatím nebyl zmíněn, protože se bude užívat zdarma, než se vychytají a odstraní případné nedostatky. Cílem je zároveň ověřit poměr vozidel rezidentů a řidičů z okolí pokračujících z města, dále autobusy a vlaky. Luboš Dvořák, Neratovice.
1: Policie dopadla muže, který vykradl samoobslužný lesní bar u Rovného na Žďársku. Pomohla jí fotopast a výzva veřejnosti. Jde už o čtvrtou letošní krádež ve dvou místních samoobslužných lesních barech.
0: Sport.
1: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia nominoval na 4 zápasy Ligy národů 26 hráčů. Patrik Šik v nominaci podle očekávání chybí, naopak poprvé dostali pozvánku Ambros, Macek a Radosta. Páteční odpolední zprávy jsou tímto u konce.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Vašky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Milé Country Radio, prosím zahrát svému manželovi Vlastovi k zítřejším narozeninám písničku od Michala Tučného. Všichni už jsou v Mexiku. Vše nejlepší a hodně zdraví, Saša.

0: A tahle písnička byla i pro naši posluchačku Mariku z Nitry, která je dárkyní krve, dneska byla také darovat. Chtěla vybrat nějakou písničku od Michala Tučného, tak jsem s dovolením to připojil k tomuto Michalu Tučnému, protože jinak bychom se už nevešli. A teď telefonát. Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den. Prosila bych zahrát písničku pro mého vnuka Kristofa Hendricha z České Lípy. Přeju mu hodně zdaru na škole v prvním ročníku, ať mu učení jde, seškytej ku Kristůvku.
0: A jaká to bude písnička?
1: Jaká? Dejte mu něco veselého, já nevím, mě teď něco
0: dobře
1: napadá.
0: Tak něco veselého vybereme. Tak jo, mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Přistih jsem se, jak si dávám pátý kafe, v jeden den to nemůže být zdravý.

0: Smyčky na přání na Country Rádiu.
1: Milá sestro, zasíláme pozdrav z Třeboňských lázních a k tvým narozeninám přejeme všechno, co si budeš přát. Hodně zdraví, štěstí a lásku celé rodiny. Užij si to v kruhu těch nejmilejších a snad se brzy uvidíme, Hanušáci. A posíláme ti písničku Fialka od Miroslava Palečka.
2: Kněžná fialinko,

tvém lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

jednou zmizím na pořád z těch zdí, jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád,

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme dál. Před rokem touto dobou nám odešla do nebe naše milovaná mamka, babička a prababička Helena Veselá ze Starého Města z Prahy 1. Schází nám tu její bodrý smích, starostlivost o celou rodinu i přátele, její názory, ale i třeba radost, když nás porazila v člověče. Pokaždé, když jdeme do lesa na houby, cítím, jako bys byla vedle a radovala se z každého krásného hříbku. Posíláme ti tam nahoru velkou pusu a oblíbenou písničku Karla Gotta z tvého country rádia Už z hor zní zvon.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ahoj Miloši, prosím tě, já bych chtěl nechat zahrát všem katovňákům, oni ví, komu to patří, jmenovitě hlavně Adžimu, Věrce a Samovi a hlavně mým nejdražším, do napajedel písničku. Prosím tě, bude to písnička Pálava.
0: Dobře, zahrajeme Pálu, měj se hezky, ahoj.
1: Díky.

0: hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Moc si přeji zahrát písničku pro mého strýce Jaroslava Šedivého k jeho krásným kulatým 80. narozeninám na jeho chajdu u řeky Lužnice, kde právě oslavujeme toto krásné životní výročí. Tak Jaro, my ti všichni přejeme ještě spoustu let prožitých ve zdraví na chatě, ať berou ryby a ať si šťastný, zdravý a spokojený. To ti přeje synovec Jarda s manželkou Alenko a všichni kamarádi. A písničku posíláme od Gimplerů Běž spát z hůru do skal, píše Jaroslav.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Ani v písničkách na přání nesmíme zapomínat na dopravní informace, zatím jsou stále ta problematická místa, o kterých jsme hovořili, to znamená 35 na průtahu Libercem, tam si postojíte v obou směrech, rovněž 35 od Litomyšle na Moravskou Třebovou, tam je to dáno silným provozem a jde se velmi pomalu, na D1 co si postojíte už od Pražského okruhu až ke Šmejkalce, no a potom na dojezdu do Brna se postává od Kývalky. V Praze se regulují vjezdy do tunelu Blanka, počítejte s kolonami na přístupových i objízdných komunikacích. Další kolony jsou potom třeba ve spojovací a nebo v plzeňské ve směru z centra. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Tak jsme v druhé polovině dnešního vydání písniček na přání. Bylo by možné zahrát pro všechny v rádiu, také všem posluchačům a pro mě písničku od Viktora Půčka Šel jsem kousek dál. Moc děkuji, píše posluchačka Ivanka, to bude první a druhá. Prosíme zahrát Askalonu, je to pro nás vzpomínka na naše krásné mládí v Bechyni, kde jsme si ji často brnkali a zpívali u Lužnice. Zdravíme moc a moc, děkujeme Petra a Jára.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A je tu další dvojice. Zahrajte prosím pre všetkých, čo sa dnes chystajú na víkend do prírody od Jindry Šťáhlavského 5 stromů, píše Charlie z Bratislavy. Prosím pro celé Country Rádio a posluchače Babička Dalila, píše z Denda.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Tak ještě něco stihneme. Prosím o zahrání písně Okoř pro mého kolegu Richarda do práce. Je to jeho oblíbený hit. Písničku posílá Mirek.

0: Country počasí.
1: Zítra bude převážně polojasno, ráno a dopoledne místy až jasno a lokálně mlhy, teploty 19 až 24, na horách kolem 15 stupňů.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Příjemný páteční večer přeje Petr Šimáček. Premiér Babiš navrhl společný evropský program protiraketové obrany. Podobný projekt už ale existuje. Zatímco Babišův Europatriot nemá konkrétní informace o financování ani fungování, tak Freya se už připravuje. Evropské země na ní spolupracují s Ukrajinou, Česko se ale nepřipojilo. Policie prověřuje včerejší bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako podezření na vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Za to hrozí až 12 let vězení. Petr Horálek vyhrál jednu z kategorií prestižní mezinárodní soutěže Astrofotograf roku 2026. Oceněný snímek

0: zachycuje vzácný zákryt Venušem měsícem, který pořídil loni v září u Sečské přehrady. Řidiči v Hradci Králové budou mít v úterý MHD zdarma. Jako jízdenku jim při kontrole poslouží řidičský průkaz, podmínkou je nechat auto doma. Akce se koná u příležitosti Evropského dne bez aut. Předvolební billboardy SPD se v Liberci a sousedním Jablonci omylem prohodili. Liberecký kandidát tak v Jablonci kuriozně slibuje bezpečný Liberec a jablonecký lídr zase v Liberci bezpečnější Jablonec. Na internetu je video z Vysokých Tater, kde skvěle umístěná fotopast zachytila koupajícího se jelena. Ten se během říje koupal v rašeliništi. V bahně si vytváří pachovou značku, která pomáhá lákat laně a označovat teritorium. Bahno ho zároveň chrání před parazity. To byl finální zpravodajský souhrn dneška. Užijte si víkend.
1: Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Vážení a milí tuláci i tulačky, vítejte při poslechu pravidelné relace. Dlouho jsme se nebyli toulat někam po Jižní Moravě a tak to dneska napravíme. Napravíme to výletem do Mikulova, kde se podíváme na Břitovou věž. Uprostřed Mikulova na skalnatém vápencovém útesu, kousek nad náměstím, se nachází Mikulovský zámek. Původně to byl románský hrad. Ve 13. století byl postupně přeměňován do gotické podoby a od druhé poloviny 16. století byl přestavován na renesanční zámek. V roce 1719 zámek do základů vyhořel, ale byl znovu a ještě velkoryseji vystavěn. Další požár zachvátil zámek při osvobozovacích bojích na samém sklonku druhé světové války. Dva roky po válce byl založen spolek na jeho obnovu a zámek byl znovu postaven. Dominantou Mikulovského zámku je štíhlá, ale nepřístupná věž. Doslova v jejím stínu se krčí původní hradní břitová věž z druhé poloviny 13. století, která je vysoká pouze 15 metrů. Její průměr je 9,5 metru. Věž je opatřena svislým břitem, ostrou hranou, který byl nasměrován proti nejpravděpodobnějšímu směru nepřátelského ostřelování. Vystřelované projektily by tak dopadaly na obranou věž pod co možná nejostřejším úhlem a díky tomu by po věži jen neškodně klouzaly. Podobnou věž můžeme najít i na hradech Bítov, Svojanov, Zvíkov či ve Strakonicích. Díky tomu, že věž je postavena na skalisku, které převyšuje okolní terén o dalších 10 metrů, tak z otevřeného ochozu opatřeného mohutným cimbuřím je nádherný výhled. Uvidíte na město Mikulov, Svatý Kopeček, Kozí Hrádek, vrch Turold a část Pálavy. Pouze jižním směrem brání ve výhledu střecha zámeckého paláce a vysoká věž. K zámku vede z náměstí příkře stoupající a dost hrbolatá dlážděná cesta. Více informací o břitové věži v Mikulově najdete například na webu rozhlednovýmrájem.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Pěkný páteční podvečer u čaje o 6. Dneska mám pro vás retro recept na pomazánku z olivek se salámem. Já bych jí býval mohl teoreticky ochutnat, když mi byl jeden rok, protože to vyšlo v knížce, které vydalo Státní zemědělské nakladatelství Praha v roce 1957 a ta knížka se jmenovala Studená kuchyně. Takže co budeme potřebovat? Jednu krabičku olejovek, 100 gramů másla, jedno vejce uvařené natvrdo, 40 gramů tvrdého salámu, jednu kyselou kurčičku, nějakou tu cibuli, tady píšou 20 gramů, sůl, sladkou papriku, jako žemletou a citronovou šťávu. A doporučená příloha bílé pečivo a kyselé okurky. Postup. V misce pěnovitě utřeme máslo, přidáme k němu prolisované olejovky i s olejem, jemně rozsekaný salám, nastrouhanou vymačkanou okurku a jemně rozsekané vejce. Rozuměji uvařené natvrdo, pochopitelně. Směs dobře promícháme. Potom k ní přimícháme jemně rozsekanou cibulku, sůl a papriku a zakapeme citronovou šťávu. Tolik recept z roku 1957. Já vám přeju krásný víkend v roce 2026. Ahoj.
1: Posloucháte Čaj o 6.
2: Hladovým Bože, dopřej hody pardům, ať jsou zase fit, moře plavců dej moře vody,

0: S Country rádiem na cestách.
1: Kde se nebude o víkendu jezdit tramvajemi? V sobotu 19. nebude v Ostravě jezdit pětka. Z důvodu výkopových prací v Brně bude v sobotu 19. září vyloučen provoz tramvají v části ulice Táborské. Devítka bude v provozu pouze v trase Čertova Rokle, Smyčka, Geislerova, to je Brno. A jak to bude vypadat v Praze? V sobotu 19. se nebude jezdit z důvodu údržby tramvajové trati v úseku hlavní nádraží Flora, to je rozšíření výluky. Po celý víkend od 18. až do 21. se nebude jezdit v úseku Staroměstská Jiráskovo náměstí a do třetice Pražská výluka od 19. až do 25. se nebude jezdit ulicí Zámeckou. Dotýká se to linky 9, která bude od Petřin ukončena objezdem Moráň, Albertov, Vítoň, Karlovo náměstí. A ještě jedna výluka v neděli 20. se nebude jezdit tramvajem mezi Vítězným náměstím a nádražím Veleslavín. Tak šťastnou cestu tramvajem v Praze, v Brně a v Ostravě i přes výluky.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit.
0: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
4: Zdravíme vás, milí posluchači Country Radia. Teď malinko přeskočíme takovou tu pomyslnou časovou osu. A rádi vás už nyní pozveme k pondělnímu vysílání na Country Radio, kde se mimo jiné dovíte, kdy vzniklo satirické divadlo Večerní Brno a jak to vlastně bylo v jeho prvopočátcích. Nebo kdo také bude slavit svůj svátek, abyste náhodou nezapomněli, komu dát nějaký dárek. No a navíc pro vás společně s Kačenkou máme připraveno i jedno tajemství. Tak nezapomeňte už v pondělí 21. září poslouchat ranní vysílání na Country Radio.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Milí posluchači, po týdnu jsme tu opět s novým bluegrassovým tipem. Dnes vám představíme kapelu Virton, která vznikla v roce 1991 v Ronově nad Doubravou.
2: Jako jiné podobné kapely v té době začínaly s písničkami Greenhornů a Rangers. Časem začaly tíhnout bluegrassu a od českých písniček se přikláněly k těm americkým. Dnes jsou v jejich repertoáru zastoupeny skladby vlastní i americké s původními i českými texty.
1: Nejvýraznějším dosavadním úspěchem Virtonu bylo třetí místo, které získali v konkurenci 30 kapel z celé Evropy na festivalu Evop v roce 2008.

0: Kapela Virton, která nám právě zahrála písničku Výš, hraje ve složení Jakub Barták kytara, Filip Barták banjo, Ondřej Pospíšil dobro, David Šefl housle a mandolína a na basu alternují Libor Kameník a Jiří Stýblo.
1: Letos kapela osloví 35 let své existence a chystá se k tomuto výročí natočit nové album. Iva Čapková, Rostě Čapek a kapela Virton se s vámi rozloučí skladbou Tajná přání.
0: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Dneska se podíváme na problematiku otáčení motorových vozidel, tedy manévr, který na první pohled vypadá jednoduše a z pohledu zákona i bezpečnosti má svá jasná pravidla. Podle zákona číslo 361/2000 sbírky o provozu na pozemních komunikacích, konkrétně podle paragrafu 21 odstavec 5, smí řidič otáčet vozidlo pouze tehdy, není-li tím ohrožen nebo omezen ostatní provoz. Řidič si tedy musí včas a bezpečně ověřit, že může tento úkon provést bez rizika pro ostatní účastníky silničního provozu. Dále otáčení je zakázáno například na dálnici a silnici pro motorová vozidla, to je paragraf 35 odstavec 2, a stejně tak i v místech, kde by tím mohlo dojít k ohrožení plynulosti provozu. Typicky například na přechodech pro chodce, v nepřehledných úsecích či na železničních přejezdech. Zvláštní pozornost je třeba věnovat otáčení na křižovatkách. Tam je manévr povolen pouze tehdy, pokud to nebrání v provozu ostatních vozidel a není-li křižovatka řízena světelnou signalizací. V místech se zákazem odbočení vlevo je zároveň zakázáno i otáčení, protože právně jde o podobný úkon. Řidič proto musí pozorně sledovat dopravní značky a situaci kolem sebe. V praxi bývá problémem především otáčení přes plnou čáru nebo bez řádného znamení o změně směru jízdy. Policie za to může uložit pokutu až do výše 2000 korun na místě, případně i zákaz činnosti, pokud manévr povede k nehodě. Pamatujte, že otáčení by nikdy nemělo překvapit ostatní řidiče. Bezpečnost a ohleduplnost musí být vždy na prvním místě. Takže i vy jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A jestli vás něco ze světa motorismu zajímá, tak nám to napište na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
2: Dojští skálou pátek býval, který mítil člověk a ne vítr.

0: Koně na Country rádiu.
1: Dobrý podvečer, milí přátelé, je tady povídání o koních, takže vás od mikrofonu Country rádia zdravím Jan Schmidt.
2: A Bára Hyhalová.
1: Tak, Barunko, děkuju za podklady, které si přinesla. Jestli jsi si myslela, že to jméno budu číst, tak si se spletla, nechám to na tobě.
2: Dobře.
1: Bára nás dneska pozve do Jižní Afriky a my už jsme teda poznali koně z různých částí světa, ale tenhle má opravdu hodně neobvyklé jméno. Takže co to vlastně tohleto jméno znamená a odkud tenhle kůň pochází?
2: Tak my si dneska společně představíme plemeno Nuitgedachter, což je vzácné jihoafrické plemeno, které vzniklo z basu Toponyho a jeho chov byl založen s cílem zachovat původní vlastnosti těchto odolných koní a zároveň vytvořit jednotnější plemeno vhodné pro práci i jezdecké využití.
1: Takže basu Topony říkáš, to zní jako zajímavý předek, v jakém prostředí museli přežívat?
2: Žili v náročných horských oblastech Jižní Afriky, kde se museli vypořádat s kamenitým terénem, proměnlivým počasím a nedostatkem vody. Právě tyto podmínky postupně vytvořily koně velmi odolného, jistého v terénu a hlavně nenáročného.
1: Mm-hmm. A poznáme na tomhletom šikulovi s tím strašlivým jménem jeho horský původ?
2: Rozhodně ano, je to kompaktní, dobře osvalený kuň s pevnými končetinami a velmi kvalitními kopyty. Není nějak obrovský, ale působí silně a vyváženě. Nejčastěji se objevuje v hnědém nebo ryzem zbarvení.
1: Co jeho povaha je stejně zajímavá jako jeho původ?
2: Je inteligentní, odvážný a velmi odolný. Zároveň bývá učenlivý a dobře spolupracuje s člověkem. Díky své jistotě v terénu se hodí například pro vytrvalostní a terénní ježdění.
1: Tak řekl bych celkem dokonalý kůň z toho, co říkáš, takže se zeptám, čím si zaslouží místo mezi našimi méně známými plemeny?
2: Já mám ty méně známá ráda a tento si zaslouží to místo především tím, že představuje živou připomínku původních jihoafrických koní. Nuitgedachter není plemeno vyšlechtěné pro okázalost, ale pro odolnost, spolehlivost a schopnost poradit si v náročných podmínkách.
1: Takže děkujeme za představení tohoto koně a teď se pojďme podívat na to, co nám napsali posluchači. Takže první dopis, který tady vidím. Ahoj Báro, prosím tě, jaké to je slavit narozeniny v přímém vysílání? Přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí k tvým kulatinám. Tak co ty na to?
2: No, bohužel kulatiny, děkuju, no.
1: Není to podpis, protože nevím, kdo to napsal, ale pravděpodobně někdo z rádia tady asi, no. No
2: tak, děkuju.
1: Všechno nejlepší ti přejeme, hele, já vím, kolik ti je, udám se to neprozrazuje, je mi víc než dvakrát tolik, věř mi, bude hůř, takže buď klidně veselá. Buď klidně veselá a naopak to hezky oslav. A teď už pojďme na další dopis, který napsal Honza a ptá se, proč koně řechtají.
2: Tak řechtání je jeden ze způsobů, jak koně spolu komunikují. Nejčastěji se ozývají, když hledají jiného koně, vítají známého kamaráda nebo chtějí zjistit, co se děje v jejich okolí. Mm-hmm. A každý kuň má přitom svůj vlastní, dobře rozpoznatelný hlas.
1: Pamatuješ si na Rudu Touše, tady našeho kolegu?
2: Jo.
1: Ten by ti řekl, no. Všechno nejlepší. No, pojďme se podívat na to, kde můžeme koně vidět naživo. Povídej.
2: Tento víkend od 18. do 20. září můžete vyrazit na velkou mezinárodní výstavu kuň do Lysé nad Labem, kde na vás čekají koně nejrůznějších plemen, jezdecká vystoupení i večerní koňská gala show. Milovníci sportu mohou zamířit také na Zlatou podkovu do Heřmanova Městce nebo na parkourové závody do Pardubic.
1: Takže Báro, děkujeme, jdi na kraje dort a my se s vámi loučíme, milí přátelé, přejeme vám krásný podvečer a těšíme se na slyšenou opět za týden. Od mikrofonu Country rádia hezký poslech přeje Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.

Tato znělka vám ohlásila, že u mikrofonu sedí Petr Třebický. Všechny vás vítám u přijímačů a mám radost, že jste si vybrali právě Country Radio. Já třeba ho mám nejraději, takže se pohodlně posaďte, našpicujte uši a až to frčí. Abyste se hned na začátku mohli rozhodnout, jestli zůstat u rádia nebo zajít do osvěžovny, lehce vám nastíním, co mám pro vás připraveno. Tak zaprvé malé pokecání o tom, co je trampská píseň a co country. Následovat budou

Krásné písně, krásně zaspívané, jak jen to sestry Havelkovy umí. Pak bych si dovolil konečně rozvinout skutečnost, jak to bylo, když jsem byl kaubojem. Posléze se trochu uvolníme a dáme trampírnu Valdemara Matušky. Připraven mám i hudební kaleidoskop. A nakonec vám pustím píseň, ve které uslyšíte čistě zaspívaný tón sub kontra A. A teď mi držte palce, to všechno vyjde a nic nezvorám. Jdem na to.

Předpokládám, že jste všichni poznali Valdemara Matušku a jeho banjo. Nahrávka je z roku 1957 a byla použita v televizním pořadu Revue pro banjo v roce 1963. Ale zpívali si ji čundráci už v 50. letech a nejen u ohňů. A o století dřív si ji taky zpívali Zlatokopové na Aljašce. No a teď mi řekněte, je Zuzana Trimská píseň nebo je to country? Já nechci zatahovat polemiku na dané téma, ale nedá mi to se v tom trochu pohrabat. Já se domnívám, že písnička O Zuzano patří nespochybnitelně mezi trimskou klasiku, i když vznikla v roce 1848 a napsal jistý Stephen Collins Foster. No a co tahle píseň?

0: Petr Třebický na Country Rádiu.
1: Nepamatuji se, že by u nějakého táboráku chyběla tato písnička. A nikomu nevadí, že se jmenuje Bye Bye Love. Napsali a naspívali ji do Everly Brothers a prezentovali ji v nejsledovanějším americkém televizním pořadu té doby Ed Sullivan Show v roce 1957. Tak je to country nebo trampírna? No samozřejmě, že je úplně fuk, jestli se jí říká trampírna nebo country. Důležité je to, že ty písničky jsou hezký a že je mají lidi rádi. A že se jim takové písně líbí. A tak se dohodněme, že budeme poslouchat každou dobrou a hezkou píseň. Proto jsem dnes připravil medli, ve kterém jsem, přiznám se, vynechal dechovku. Ovšem, ty písničky, které v zápětí uslyšíte, jsou samozřejmě trampírna. A kdybyste viděli ty trampky, co jí zpívají, to byste čubrněli.
2: Tábora.

Nádhera. Já vám teď přečtu, co po poslechu CDčka sester Havelkových napsal sám Ondřej Havelka. Mé drahé, poslech vašeho uměleckého alba byl pro mě konejšivým pohlazením po duši. A tak i já vroucně a na oplátku hladím vás po vašich hlavinkách a šeptám, pějte dál. Vždyť něhy, přívětivosti, malebnosti, estetična a srandy je nám tolik potřeba. Hau, váš věrný, bledý bratr Ondřej Havelka. Dáte mi určitě za pravdu, že to si říká o další písničku.

0: Country Radio.
1: Já teď za vás, za všechny poděkuji sestrám Havelkovým za jejich procítěný projev a pro dnešek se s nimi rozloučíme. Ale to neznamená, že v některém pokračování toho bohulibého hudebního seriálu se k sestřičkám nevrátíme. No a vám teď trochu podrobněji popíši mou kovbojskou eskapádu. Bylo to na začátku léta. Já, můj starší bratr Karel, povoláním herec a režisér, a Pavel Landovský jsme byli v angažmá divadla v Teplicích. Brácha při nějaké příležitosti prohlásil několik teplých slov o straně a vládě, načež byl promptně z divadla vyexpedován. A začala honba za něčím, co by nám přineslo nějaké penízky. Brácha dostal nabídku šéfovat hříbárně, kterou opustila armáda, ale neváhal a souhlasil. Já jsem na koni jezdil už od 10 let na jízdárně v Ostravě, kde jsem vyrůstal. A to se bráchovi hodilo, protože on na koni neseděl nikdy. No a tak jsme se přestěhovali do malebné osady Ústí na soutoku Hamrského potoka a říčky Mže nedaleko Kočova. Okolní krajina byla prostě pohádková. Montána hadr. Ale dál. Naši koně byly chovné klisny, kdysi dostihové, nyní tedy chovné. Všem bylo 10 let a všechny se jmenovali od písmene K. Já jsem si vybral statnou klisnu jménem Kněžna, brácha si vybral Kaluš. A začali jsme se učit, co a jak. Ale netrvalo dlouho, dorazil farmář Hodan, takto náš nadřízený, a oznámil nám, že zítra přiženou stádo jalovic. No tak jsme je pak nahnali do ohrady a zůstali na ně civět a přemýšlet, co jsme si to spískali. Ráno v 5 vyhnat kravičky na pastvinu a dávat bacha, aby si to ty potvory nerozmysleli a nechtěli se třeba vykoupat v řece. Ale byla to paráda.
0: Country Radio.

Když jsme se dotazovali, jaký budeme mít plat, dozvěděli jsme se, že peníze jsou úměrné tomu, kolik jalovičky budou přibírat na váze. OK, ale my jsme tam žádnou váhu nenašli. Teprve pak jsme se dozvěděli, že pomocí krejčovského metru změříme každou kravku za předními běhy a každý centimetr je 1 kilo. No jo, ale zkuste přesvědčit 120-kilovou jalovici, aby v klidu postála. Už jenom jak tu potvoru neposednou ulovit. Lasa jsme sice měli, ale neuměli jsme s nima lasovat. Ale vyzráli jsme na to. Otevřenou smyčku jsme zavěsili na dlouhou tyč a pomalu jsme ji kravce natáhli na rohy. Totéž ještě jednou a pak jsme ji dovlekli do stodoly, kde byly 2 sloupy proti sobě. Tam jsme je pořádně přitáhli, tím jsme ji znehybnili, no a pak už to byla hračka. Dobrý, ne?

Tuto píseň jsme si vybrali jako hymnu. A byl jsem v krnolíně oblečen. Ale zpátky do stáje. Nastal další problém. Přišel Hodan a oznámil nám, že některé kusy už jsou zralé na inseminaci a že je máme označit a až jich bude tak 12, máme zavolat inseminátora. No jo, ale jak máme poznat ty zralé? Hodan na to řekl, že to je jednoduché, stačí se dívat, která na tu druhou vyskakuje a pak ji označit. No jo, ale zase, jak je označit? Pak nás napadly ty tyče. Malířskou štětku jsme přivázali na špičku tyče, namočili do vápna a mázli kravičku po prdýlce a bylo vymalováno. Byli jsme na sebe hrdí, ale ne dlouho. Při kontrole se přišlo na to, že ani jedna jalovice nezabřezla. To se ještě nikdy nestalo. Hodan zuřil, že už těch našich srandíček bylo dost a že nám to dá zaplatit. No ale my jsme bojovali, vědomi si dobře udělané práce. A když jsme pak Hodanovi popsali, jak jsme postupovali, tak nám oznámil, že jsme sice voslové, ale že to platit nebudem. Ta správná byla ta, na kterou kolegyně vyskakovali.

0: Na konci léta přijeli nákladáky a všechny klisny odvezli na Jatka. A tím skončilo nejkrásnější léto mého života. Ach jo. Už minule jsme si pouštěli dvě písničky, které naspíval Valda až v Americe. Tak proč si ještě nějakou nepustit?
1: Stačí

A přitom asi štěkal ten námořník, nebo co. No, nic, každý mu se líbí něco jiného. A teď mi dovolte trochu si odskočit. Často se mě ptají, jak jsem s muzikou začínal. Tak stručně, začínal jsem s Dixielandem. Ten byl v 50. letech velmi oblíben. V mnoha barech se hrál Dixík a k tomu se tančilo. A kouřilo a bumbalo. Dneska už málo kdo ví, jak ta muzika zní, ale ode dneška to vy vědět budete, protože já vám jednu ukázku zahraju.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. 108 let trampingu na Country Radio.
1: No, je to řízná muzika, ve které se dá vyřádit v improvizacích. Na začátku se zahraje motiv a pak se střídají jednotliví muzikanti v improvizovaných sólech, aby se na konci zase sešli a ten motiv dohráli. Tuto ukázku pro vás zahrála kapela Aurora Jazz Band a dovolte mi podotknout, že solo na kytaru hrál můj syn Vláďa. V únorovém pořadu jsem vám letmo připomněl Kučerovce. Já vím, je to pro starší a pokročilé, ale stojí za to si na období Kučerovců zavzpomínat. Tenkrát byli hodně slavní a hodně oblíbení. Dáme jednu ukázku a když bude mít ohlas, příště by jich mohlo být víc. Duke Kahanamoku.

už dávno probojovala na pomyslný piedestal slávy, možná i díky povedenému textu Jirky Grossmana. Ale kdo z vás ví, že původní text je o muži, který telefonuje se ženou, kterou miluje, když si uvědomí, že je s ní jiný muž? Prekérní situace. Naspíval jí Jim Reeves a jmenuje se I'll Have to Go. Ostatně, proč si ji neposlechnout? Stojí to za to.

Když jsem hledal před časem nějaké dobré orchestrálky k mým videům, tak to byla jedna z nich. Já se rozplýval nad tou nádherou, jak to krásně plyne, a říkal jsem si, no jo, Amerika, tam jsou borci. Jistě už tušíte, že jsem se totálně seknul. Takhle hraje Slávek Hanzlík a to je Čech jak poleno. Pravda, dost často tvoří ve státech, ale pak si to přiveze domů a posluchači zírají. A není to 30krát opakovaná jedna ruka dlouhá. No nic, jedeme dál. V únorovém vysílání jsem hledal zpěváky s hlubokým hlasem, kteří zpívají trymské písničky. Ale moc se to nevedlo. Vzpomněl jsem si na brněnskýho Bejka a pak na Vráťu Vyskočila, ale to je pořád málo. Tak víte co? Já se k ním přidám.

Ovšem teď se přidal bez pobízení zpěvák, který je hlubokým hlasem přímo proslulý. Tennessee Ernie Ford a písnička Try Me One More Time.

0: One more
1: time. Country Radio.
2: Teď by to chtělo bluegrass, aby se ty hlasy vyrovnaly. Tak snad něco najdu. Víte, je zajímavé, jak se v 60. letech k táborovým ohňům pomalu, ale jistě probojovávaly pětistrunná banjo a mandolíny a hudební styl zvaný modrá tráva. Po vzoru jejího nejznámějšího zpěváka, pana Billa Monroea, zvaného otec bluegrassu, se rodili zpěváci zpívající téměř vysoce položenými hlasy a vytvářeli k tomu zdařilé vícehlasé sbory. Ten styl se zrodil v horách a vesničkách a možná proto zůstal původní i potom, co country hudba 50. a 60. let prakticky zanikla. Poslechněte si skladbu budějovické skupiny Vodáci. Je to čistokrevný bluegrass s vtipným českým textem.

Nože, tím jsme zakončili kapitolu Kaleidoskop a mrknem na hodiny, abychom se dozvěděli, kolik toho ještě zvládnem. Před tou závěrečnou peckou vám ještě pustím píseň, kterou jsme si zpívávali v cizích zemích, když nám bylo smutno.

No a teď ještě ta slíbená pecka. Skupina Home Free často přejímá vyzkoušené a oblíbené písně a obléká je do vlastních a neotřelých aranžmá. A nezapomeňte, že nepoužívají žádné hudební nástroje. Jenom zpěv.

0: No a to bylo pro dnešek vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Třebický. A kdybyste něco chtěli, přijďte na koncert KTO a tam se domluvíme. Ahoj!
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na Miroslava Palečka a poctu písničce. V sobotu se sejdeme v 18 hodin v Lázních Bělohrad v zámecké oranžérii. Opět se můžete těšit na koncert u příležitosti z tého výročí úmrtí Karla Václava Raise. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se i na novinky. Chystá se setkání osad na Barče a zároveň vzpomínka na Standu Chmelíka. V kulturním domě Barikádníku se sejdeme v pondělí 21. září v 19 hodin. Zahrají skupiny Archa, Bandoleros, THS Brzdaři z Olomouce a Kamarádi od Hvězdiček. Skupina Meziměsto křtí album, které se jmenuje Pramen, co neuteče. V pondělí 21. září se sejdeme v Malostranské besedě. Folková kapela Meziměsto se na vás těší. Zlaté šedesátky připravují další pravidelný koncert, tentokrát v pátek 25. září od 18 hodin na Prašivce v Praze na Letné v Ovenecké.

0: Pražské ulici. Podrobnější informace najdete jako vždy na Facebooku Zlaté šedesátky.
1: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný páteční večer s datem 18. září vám přeje Petr Kocman a vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia. Pochopitelně i dnes vás čeká hodinka Country je všechno, co se mi líbí, do které jsem připravil mnoho písní, které mi dělají radost, některé z nich už dlouhá léta, mám pro vás i novější písně, ale začneme jednou, řekl bych, takovou countryovou odšťuchovkou, protože je to písnička, kterou vy, milovníci country, zejména té devadesátkové, budete určitě znát, je to písně Pick Up Man od zpěváka Joe Diffieho, který bohužel už mezi námi není, myslím si, že to nějakých 8 let, co nás opustil. A tuhle tu písničku vám pustím v novém provedení, protože v roce 2019 vzniklo jedno takové velmi speciální album s názvem Hickstape Volume 1. To album dal dokupy zpěvák Hardy, což je countryový, country rockový nebo dokonce hard rockový zpěvák, který se etabloval především jako skladatel a napsal písničky dokonce i pro různé metalové, punkové, soulové kapely nebo spolupracuje i s hiphopery a s rapery, ale nejraději má country a napsal písničky třeba pro dvojici Florida George Line nebo pro Chris Lane a pro Blake Shelton a další. A je velmi oblíben v branži. No a jelikož vždycky miloval písničky těch tradičních countrymenů, tak dal dohromady album, na které vměstnal právě tyhle ty velké hity a pozval do nich své kamarády, další velké country hvězdy, jako třeba Morgana Wallena, Tracy Atkinse, Thomase Rhetta a spoustu dalších. No a písně Pick Up Man, což byl jeden z největších hitů v 90. letech od Joe Diffieho, tak tam si přizvali ještě další velikou hvězdu, kromě tedy Joe Diffieho, toho originálního hlasu, uslyšíme ještě i Post Maloneho, což je jedna z nejznámějších osobností současnosti, slavný rapér, zpěvák, který nedávno natočil vynikající country album a představil ho dokonce i divákům a posluchačům u nás v České republice, protože měl veliký koncert v Letňanech na pláni a byl to veliký úspěch, takže opět další důkaz toho, jak country hudba přitahuje i zpěváky z jiných žánrů. Takže Joe Diffie, Post Malone a Ernest, Pick Up Man. Přeji vám hezký večer.

Jeden z nejtypičtějších a shodou okolností jeden z mých nejoblíbenějších hudebních nástrojů v country hudbě je pedal steel kytara, což je nástroj, který vlastně utváří sound country hudby. A tenhle ten nástroj ale používali a používají hudebníci i v jiných žánrech. Velmi často i rockeři a jazzmeni. No a právě dnes se v roce 1949 narodil jeden mistr na tento nástroj. Narodil se v Buffalu ve státu New York a je to Greg Lise, což je pán, který hraje skvěle nejenom na pedal steel kytaru, ale také na kytaru a dobro, na mandolínu, na lap steel. Je to multiinstrumentalista a velmi vyhledávaný a nahrával desky a na koncertech spolupracoval s takovými hvězdami třeba jako Dwight Yoakam nebo Alison Krauss, Emmylou Harris, dokonce John Fogerty od Creedence Clearwater Revival, ten s ním velmi často nahrává. No ale Greg Lise mimochodem nahrával třeba i s Ericem Claptonem a dokonce s ním vyrazil i na jedno turné, byli i v Praze. Takže vy, kteří jste byli na tom předposledním koncertě, tak tam jste Greg Lise se mohli vidět. No a tak já bych tedy k těm jeho dnešním narozeninám rád pustil píseň, kterou natočil právě na jedno album s Ericem Claptonem a ta píseň se jmenuje Our Love Is Here To Stay a má tam dokonce i krásné pedal steel kytarové solo, takže Eric Clapton a dnešní oslavenec Greg Lise.

chci, aby si pochopil, život fakt nebude úplně lehkej. Aby si zůstal tvrdákem navenek a v srdci křehkej. A když se nedaří, koukej furt makat a nikdy se nevzdej. A ze zlosti lidí si nedělej nic a jen z toho čerpej. A nenech je zlomit svou morálku a tvoje životní hodnoty. A buď hodnej na ženy, chovej se k ním, jak když jsou to princezny.

chci, aby si pochopil, ne všechno v životě dostaneš zadarmo. A když vás nechápeš, zkus si to otočit, nastavit zrcadlo. A nauč se odpouštět, život je krátký, na to bej zapškej. Lidi pak odcházej mávnutím ruky a nikdy je osud opravdu vratkej. Se zlomeným srdcem můžeš dál žít a to nejsou pouta.

Teď zazní píseň, kterou budou znát nejenom všichni milovníci country hudby, zejména té osmdesátkové, ale také milovníci hollywoodských filmů. Jestli jste viděli film Urban Cowboy, tedy Městský cowboy, kde hlavní roli stvárnil slavný John Travolta, který tam nosil nádherný kovbojský klobouk a koskvanou košili, cowboy boots, rodeovou přesku, no byl to cowboy jak vystřižený. Tak k tomu filmu vznikl i soundtrack, kde bylo mnoho skvělých písní, no a jednou z těch stěženích byla skladba Looking for Love. Tu písničku složil a naspíval kdysi Johnny Lee. No a právě dnes, tedy 18. září roku 1980, se Johnny Lee s touhletou písničkou dostal na první místo country hit parády Billboard a byl to obrovský hit. Dodnes zní mnoha různých úpravách, já jsem vám ve svých pořadech také v minulosti pouštěl některé z nich. Ale já mám pro vás teď verzi Johnnyho Leeho, ale ne tu původní, ale tak, jak ji asi o 35 let později Johnny Lee nahrál znovu ve studiu. Tak tohle je ta verze. Vzpomínka na film Urban Cowboy a na veliký hit z tohoto filmu. Looking for Love.

Vždycky s oblibou říkám, že Willie Nelson je taková country věc makropulos, protože je to naprosto neuvěřitelné. Jemu je 93 let, neustále koncertuje. Na koncertech opravdu nejenom zpívá, ale hraje na kytaru. Vydává třeba až 2 desky ročně. Teď nedávno vlastně vydal, kolikátá, to byla 105. studiová deska. To je něco nevídaného. No a nepočítám samozřejmě živá alba a výběry různé. No a mám pocit, že ta dlouhověkost je také dána faktem, že Willie zkrátka rád používá některé podpůrné prostředky, jako je marihuana, která je v Kalifornii legální mimochodem. No a dneska je takové výročí, protože právě 18. září roku 2006 takhle jede Willie Nelson se svojí kapelou, tím krásným turbasem po Louisianě, když je náhle zastaví policie k rutinní prohlídce. Já teda si myslím, že to normální prohlídka nebyla, že někdo asi poslal nějaké hezké udání. No a policisté, když procházeli autobus, tak zjistili i podle toho odéru vevnitř, že se tam děje cosi nelegálního. No a objevili, že tam měl Willie se svojí kapelou nějakou marihuanu a nějaké psychedelické houbičky. No, takže došlo k zatčení a k pokutě a byla z toho tedy tehdy velká polízanice, ze které teda naštěstí Willie vyvázl. Nějak se to vyřešilo potom a všechno bylo v pořádku, takže i to se zkrátka děje v country světě. A já bych teď pustil stylovou píseň, kterou Willie Nelson složil a naspíval se svými kamarády, a sice raperem Snoop Doggem, Chrisem Christophersonem a také Jamie Johnsonem, a je to písnička, která pojednává v kostce a krátce řečeno o tom, že až umřu, tak mě spalte, ubalte mě a vykuřte mě jako jointa. Tak to je typický Willie Nelson, to tedy píseň k dnešnímu výročí.

Jedním z absolutních vrcholů, jakých se může country zpěvák dočkat, je to, když je přijat jako člen slavné nashvillské Grand Opry. No a to se právě dnes, v roce 2018, podařilo zpěvákovi Dustinu Lynchovi. Ten byl slavnostně uveden do Grand Opry a samozřejmě si to musel takzvaně zasloužit. A zasloužil si to třeba i tím, když vydal v roce 2012 své debutové album, které se jmenovalo jednoduše Dustin Lynch, a to album se, dá se říct, téměř okamžitě vyšplhalo na úplný vrchol Top Country Albums na hitparádě Billboard a od té doby na hitparády posílala samozřejmě i své další hity. No a já bych teď tohleto výročí přijetí do slavné rodiny Grand Opry Dustina Lynche oslavil písní, která pochází z jeho alba, které jsem zmiňoval, a je to druhý single. A je to písnička She Cranks My Tractor, velmi vtipná píseň, a ta vyšpahla na hitparádu v roce 2013. A myslím si, že i po těch letech je stále svěží, zpívá Dustin Lynch.

Ve světě country hudby se nedějí pouze radostné a veselé pozitivní věci, ale bohužel i ty méně radostné a smutné. Dnešek je jedním z těch dnů, protože právě 18. září loňského roku v pouhých 57 letech zahynul při leteckém neštěstí skvělý zpěvák a skladatel Bert James. Stalo se tak v severní Karolíně poblíž města Franklin, kdy se zřítil s letadlem. A Bert James vydal v roce 95, možná si vzpomínáte, tři velmi úspěšné singly, které se dostaly na hitparádu. Bylo to tehdy jeho soulové album, ale on od roku 2000 byl znám hlavně jako velmi úspěšný skladatel a hitmaker, který skládal pro další countryové a popové umělce. A bylo jich opravdu hodně, ale nejvíce asi zapsal do historie country hudby singlem písní, která se jmenuje Jesus Take the Wheel, což je píseň, kterou napsal pro zpěvačku Carrie Underwood. Bylo to v roce 2006 a ona se s tou písní samozřejmě dostala na první místo hitparády Billboard, ale ještě navíc získala dvě ceny Grammy v kategorii nejlepší pěvecký ženský výkon a dokonce nejlepší country píseň roku. Takže touhletou písní od Carrie Underwood bych rád vzpomněl na jejího autora, Berta Jamese, který nás bohužel tragicky opustil přesně před rokem 18. září.

0: Úplný závěr dnešní hodinky country je všechno, co se mi líbí, bude patřit přání jedné půvabné dámě a skvělé zpěvačce, která se jmenuje Taylor Kerr, zvaná Tay. A je to dáma, která patří do dua Maddie and Tay, které vzniklo před několika lety v Nashvilleu. Taylor Kerr se narodila v Oklahomě, v městě Ada. A ona vlastně se svojí kolegyní patří k takovým stálicím na scéně country, i když nejsou to ty dámy, které pravidelně hitparády zásobují hity, ale pořád jsou ve veliké oblibě u posluchačů a neustále samozřejmě vydávají nějaké písně, skládají a koncertují. A oni zaznamenali vlastně největší úspěch v roce 2014 na americké hitparádě Country Airplay, kdy se na první místo dostala jejich píseň Girl in a Country Song, což byla píseň z jejich debutového alba Start Here. Já bych teď ale pustil jinou píseň, která se jmenuje Heart They Didn't Break. Tak to je tedy přání dnešní oslavenkyni Taylor Kerr. No a já se na vás budu samozřejmě těšit po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje krásný páteční večer.
1: Hey, we're Maddie and Tay. Here's Heart They Didn't Break.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

chladič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví, každý řidič sváteční musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékař.

0: sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrej řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat.
1: Posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia, je krátce po 21. hodině, s vámi Petr Kocman. No a před námi spousta písniček, myslím si, že všichni si vyberete, ať už máte rádi country, trampskou nebo folkovou muziku. A když jsme tedy u toho začínajícího víkendu, tak já jsem zrovna tenhle ten týden slyšel povídat si dva mé kamarády o tom, jak je to strašný přežít ty dny do toho víkendu, že odpočítávají a už si představují, už aby byl pátek odpoledne, ale existuje na to docela jednoduchý recept, kdy si totiž tuhle skutečnost vtipně glosoval náš český spisovatel pan Zdeněk Hanka, který řekl, řekněte si, že v týdnu jde po sobě 5 pondělků a o to víc se budete těšit z víkendu, který přijde rovnou po pondělí. Takže třeba i takhle o tom lze uvažovat, aby vám to rychleji uteklo. V každém případě vám přeji klidný páteční večer a celý krásný nastávající víkend. Máme si další muziku. Petr Kocman vám přeje hezký poslech.

na dva dny ztratila.

0: z lodi, která se dne 23. února roku 1892 šťastně vrátila do svého mateřského přístavu.
1: Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

Pojďme se teď na chvíli vypravit do historie a podívat se na to, co zajímavého se událo právě 18. září. Roku 1357 povolil moravský markrabě Jan Jindřich městu Brnu pořádat třetí výroční středověký jarmark. 14-denní trh měl začínat každoročně 7. neděli před Velikonocemi a zařadil Brno k nejvýznamnějším takzvaným trhovým městům své doby. Roku 1916 se zhruba po roce od otevření protrhla přehrada Desná. Tehdy zemřelo 62 lidí a jedná se vlastně o největší katastrofu spojenou s havárií na přehradě v historii českých zemí. Nevím, jestli jste tam někdy byli, ale je to docela zajímavý tip na výlet. Je tam nádherná příroda, byť je tedy to místo spojeno s touto tragédií. V roce 1934 proběhla premiéra Janáčkovy opery Osud v rozhlasovém přenosu koncertní verze v Brně, protože na jeviště se Janáčkovi operu bohužel dostat nepodařilo. V roku 1994 odjel ze Staroměstského náměstí v Praze na kole na tříletou cestu kolem světa Vítězslav Dostál. Byl to první Čech, který takovou cestu vykonal. No, já si to moc dobře neumím představit, takže to považuji za hrdinský výkon. Roku 1502 přistál Krištof Kolumbus na Kostarice na své čtvrté a současně poslední cestě do Nového světa. Roku 1759 dobyli Britové kanadský Quebec během francouzsko-indiánské války. Teď naskok do Spojených států amerických. Roku 1793 položil prezident George Washington stříbrnou zednickou lžící základní kámen budovy Kapitolu ve Washingtonu DC. No a jdeme také do staré dobré Anglie. Roku 1809, právě 18. září, v Londýně otevřeli novou budovu královské opery Royal Opera House. No a myslím si, že tohle by si zasloužilo nějakou oslavu. A vybral jsem píseň, kterou bude zpívat Rod Stewart, je to jeho veliký hit Sailing. Ovšem mám pro vás úplně novou verzi. Tu písničku totiž nahrál na jedno ze svých posledních alb s královskou filharmonií. Takže veliký zážitek.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 22. září se můžete těšit na speciální vysílání s Miroslavem Donutilem.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Dneska slaví 67. narozeniny zpěvák, kterého znáte samozřejmě také z vysílání Country Rádia, a sice Jakub Smolík. Jakub pochází z Hradových Střímelic a je mimochodem tedy absolventem strojní průmyslové školy v Kolíně. A v roce 75 už tehdy založil se svým spolužákem Lubošem Trnkou první kapelu, kterou nazvali Travaléři. Mezi lety 78 až 80 absolvoval vojenskou službu v Českých Budějovicích, to bylo velmi populární, zejména pro zpěváky, pro hudebníky, protože ty ztratili kontakt samozřejmě se svými kapelami a v mnoha případech to dopadlo tak, že kapely se buď to rozpadly, nebo už ho tam zpátky nevzali a bohužel ten dotyčný přišel třeba o velmi úspěšnou muzikantskou dráhu. No ale on už na vojně založil taneční a dechový orchestr, který byl nazván Horizont, a spolu s touto kapelou získali mnoho různých ocenění. No a po vojně absolvoval studium na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, což byla tehdy lidová konzervatoř, se tomu říkalo. No a v té době působil v rockových kapelách Racket a Croquet a v roce 86 začal spolupracovat dokonce s Ludskou Bírou a skupinou Maximum, kterou vedl Petr Hanik. No a právě producent Petr Hanik je také, řekněme, Smolíkův objevitel, protože on je původcem jeho uměleckého jména Jakub. Původně se totiž Jakub jmenoval Jaroslav po svém tatínkovi, no a Petr Hanik ho donutil k tomu, aby Jaroslava změnil na Jakuba. No a z tohoto období pochází také Jakubův hit Až se ti jednou bude zdát, který poprvé zazněl v televizi v pořadu Pozor, začínáme. No a hned v tom následujícím roce, v roce 87, spolupracoval také se zpěvačkami Martou Stravovou a Martinou Formanovou a také vystupoval společně třeba s Lukášem Vaculíkem nebo Miroslavem Moravcem a tak Marve Škrnovou. V letech 88 až 89 absolvoval turné 60 koncertů po celém Sovětském svazu, což tehdejší umělci prostě museli, dostali to nařízeno, jestli chtěli fungovat. No a v roce 92 pak vydal takovou, no řekněme, propagační desku, kterou mu vydal jeho kamarád Fanda Kassel, také skvělý zpěvák, kytarista, hlavně skladatel. Nedávno jsem ho měl ve večerním vysílání jako hosta. No a Fanda mu vydal desku s názvem Až se ti jednou bude zdát a také pro Jakuba napsala spoustu písní. No a v tom roce také vychází u vydavatelství Carmen, určitě si vzpomínáte tohleto vydavatelství pana Jiřího Zmoška, tak tam Jakubovi vyšlo CDčko Největší hity country zpívá Jakub Smolík, což, jak název napovídá, tak Jakub se přeorientoval z pop music na country, která tehdy zase nabrala takovou tu novou vlnu, byla velmi populární. No a hned potom následovalo CDčko v roce 92, Největší hity country 2. No a v roce 92 se mu také narodila první dcera Nikola a natočil také videoklipy, bylo to na písně Prý chlapi nebrečí a také na Ave Maria. No a na koncertním turné vystupoval mimo jiné v té době také třeba s Jiřím Zmoškem a Radkem Brzo Bohatým. Samozřejmě ty Jakubovy aktivity jsou velmi pestré, všechny je vymenovávat nebudu, ale já bych teď u příležitosti jeho narození zahrál písničku, kterou možná ani nevíte, že natočil, protože samozřejmě znáte ty největší hity, ale Jakub také natočil velmi známou píseň kapely Eagles Hotel California, kterou si tak trošičku asi splnil sen, protože tuhle píseň měl vždycky rád. Takže Jakube, kdyby s náhodou poslouchala, ti přeju všechno nejlepší i za posluchače Country Rádia. No a jdeme si poslechnout teda tu verzi písně Hotel California.

Okay.

Čas od času brouzám v análech a starých knihách a pročítám si pranostiky a musím tedy říct, že často mě pobaví hodně. A teď nedávno jsem narazil na jednu, když jsem si hledal září, kterou jsem ještě neznal nikdy. Tak pokud se o pranostiky zajímáte, tak tahle by vás mohla potěšit. A tahle ta pranostika s měsícem září zní takto. Foukáli počátkem září z Moravy, pak vorej sedláčku pomaly. Foukáli ale z Čech, pak si sedláčku s oráním pospěš. Takže pokud máte pole, tak naložte s touto informací, jak je potřeba. Já vám posílám písničku a budu se na vás těšit po 22. hodině ve večerním vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje příjemný poslech.

Před malou chvílí naše country kukačka odkukala 22. hodinu. Vy posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia. Teď už bych mohl říct noční, protože je po 22. S vámi samozřejmě Petr Kocman až do 23 hodin. No a v této hodině se můžete těšit především na spoustu krásné muziky, ale také budeme vzpomínat na jednu velmi významnou osobnost našich českých dějin. Tak to vše vás čeká, ale teď už jdeme na další písničku. Přeji vám klidný páteční večer.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu chodili jsme pro štěstí.

úterý 15. září jsme si připomínali den, kdy zemřela jedna z velikých postav českých dějin, a sice svatá Ludmila, která se narodila roku 860 na Mělníku. A dokonce o jejím původu jsou různé dvě verze. Podle jedné legendy byla dcerou Slavibora Pšovského knížete, což bylo tedy staré označení Mělníka mimochodem. No a podle staroslovenské legendy pocházela ze srbské země. Ona v raném mládí byla vychovávána jako pohanka, která přinášela oběti slovanským bohům. No ale Přemyslovci zřejmě v této době nebyli jediným důležitým rodem v Čechách, ale díky podpoře velkomoravských knížat, ale především postupným budováním mocenského postavení si získali pozici nejvýznamnějšího rodu. Přemyslovci taky ovládli ten středočeský prostor a mocenskými výboji jejich síly samozřejmě rostly a ten vliv také sílil. A jediná dvě jistěji doložená mocenská centra jsou známa jen z prostoru jižních a severozápadních Čech mimochodem. A je pravděpodobné, že ta postupná eliminace knížecích rodů v Čechách neprobíhala pouze s pomocí násilí. Docela významnou roli tehdy sehrávala i taková ta sňatková politika, jejímž příkladem je tedy sňatek Ludmily a Bořivoje. Do toho manželství Ludmila vstoupila už jako 14-letá nebo jako 15-letá, to se neví přesně, tedy buď v letech 874 nebo 875. No a roku 875 se narodil nejstarší syn knížecího páru, a sice Spytihněv. No a Ludmila porodila během přibližně nějakých 14 let manželství nejméně 6 dětí, 3 syny a 3 dcery. Nejsou tedy započítáni případní potomci, kteří zemřeli v koveneckém věku a které prameny neuváděly. No a jména jsou však známa pouze u dvou jejich synů, a sice Spytihněva a Vratislava, z nichž oba později dosedli na knížecí stolec, jak známe samozřejmě ze školních lavic. Během Ludmilina života se staly docela převratné události, které měly velmi podstatný vliv na vznik české státnosti, a jednou z těch klíčových věcí bylo přijetí křesťanství. Se svým manželem Bořivojem I. totiž přijali roku 882 křest na Moravě přímo z rukou slovanského věrozvěsta arcibiskupa Metoděje. No a podle legend pokřtil Metoděj o něco později rovněž Ludmilu v Čechách a přijetí křesťanství umožnilo Přemyslovcům získat politickou převahu a dá se říct nadvládu nad těmi ostatními kmenovými knížaty v Čechách. Také se předpokládá, že po smrti svého manžela neodešla do ústraní, jak byl tehdy zvyk a úděl těch vdov, ale účastnila se veřejného dění, čím se zasloužila o přechod vlády na své syny, kteří byli v té době úmrtí svého otce ještě nedospělí, a Čechy spadaly krátký čas pod přímou vládu velkomoravského knížete Svatopluka. Tak to byla taková rychlá vzpomínka na svatou Ludmilu, dámu, která sehrála velmi podstatnou roli v našich dějinách. A teď už si dáme samozřejmě nějakou muziku. Přeji vám hezký poslech.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Dostávám od vás posluchačů každý večer spoustu e-mailů a SMSek, nebo mi píšete i na mé sociální sítě na Facebook, na Instagram, za což vám velice děkuji, protože ta interakce je pro mě důležitá. Píšete o písničkách třeba, která se vám líbila, co byste rádi slyšeli, nebo o kterém interpretovi, tak za to všechno děkuji, pište i nadále. No ale také si docela často píšete o mluvené slovo, že byste rádi slyšeli zase nějaké povídání, které čas od času do vysílání dávám. No a když jsem se tak probíral těmi zprávami, tak nejvíc tedy vede pan Felix Holzmann. Takže já vám teď udělám radost, doufám i těm z vás, kteří jste si takhle přímo nepsali, ale pojďme si tedy pustit jednu z těch legendárních scének Felixe Holzmanna. To je ona.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se vede?
2: Ale no tak, děkuji. A vám?
1: No tak mě celkem taky děkuju, no.
2: To by tak chtělo někam k moři.
1: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
2: A jo? Já tam asi letos pojedu.
1: Jo? A kam jedete?
2: Ale tam co loni.
1: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
2: A v Jugoslávii.
1: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
2: A vy už jste tam jednou byl?
1: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
2: Jo tak, jel jste tam jako namířeno.
1: A co?
2: Jel jste tam namířeno, ne?
1: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
2: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
1: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
2: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
1: No tak hlavně nemoce, víte?
2: No, to já vím, ale jaký?
1: No tak já toho mám víc, víte, no.
2: Jo.
1: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
2: No jo, to je zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
1: No to taky to už dlouho.
2: Jo. A léčíte si to nějak?
1: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
2: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
1: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
2: Ale jinak vypadáte dobře.
1: Jo?
2: Jo, dobře vypadáte.
1: Tak já se tady zrovna nevidím.
2: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
1: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej. Jo?
2: To víte, to dělají ty nemoce.
1: No jo, taky jo.
2: No jo. A
1: co je vám vlastně?
2: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
1: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
2: Jak pověsit? Myslíte za krk?
1: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
2: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
1: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimprlík.
2: Tak to je možný. Mně třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
1: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, že jo?
2: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
1: No to buďte rád, prosím vás.
2: No jo, to je pravda.
1: Až přijde tou hlavou byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, že jo?
2: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
1: No voleď by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
2: No jo, už dlouho.
1: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo?
2: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
1: Jo,
2: no.
1: Píchá, jo. No,
2: buďte rád, že to nemáte.
1: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
2: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
1: Ale no tak různý věci, no, teď už mám taky nemocný dítě. A
2: nemocný dítě? A jak je starý?
1: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
2: Ale já myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
1: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
2: A na co stůně?
1: Ale mám takový horečky a tak, víte.
2: Jo tak fantazíruje.
1: Taky ano, no. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
2: A já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
1: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
2: Jo, no. A jakou má teplotu?
1: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
2: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
1: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
2: to
1: že?
2: To bych teda řek.
1: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
2: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
1: Ale studiu dálkově medicínu.
2: Medicínu, no. Já taky, tak jsme tak, kolegové.
1: Taky jo.
2: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
1: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
2: No jo, no, to je pravda.

Za pár minut odbije 23. hodina a to je tedy čas, kdy se s vámi, milí posluchači, rozloučím nejenom pro dnešní den, ale i po zbytek celého týdne. Budu se na vás těšit opět v pondělí od 20 hodin. Hodince country je všechno, co se mi líbí. Samozřejmě pro vás vysílání nekončí, protože Country Radio je tady pro vás 24 hodin, 7 dní v týdnu. Takže užívejte si i nadále vysílání Country Rádia. No a na závěr mám pro vás jedno takové krásné rčení o spánku, takový bonmot, který kdysi řekla skvělá spisovatelka Gillian Flynn, která řekla, že spánek je jako kočka, přijde za tebou, jen když ho ignoruješ. A já vám k tomuto bonmotu posílám ještě jednu velmi stylovou píseň od kapely Neres. Bude zpívat samozřejmě Zuzana Navárová a ta písnička se jmenuje Kočky. Mějte se moc hezky, přeji vám klidnou noc, krásné dny a v pondělí naslyšenou se těší Petr Kocmán.

tradiční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

White Lightning. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

na místa, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno, a on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

0: starý zlatý klíč.
1: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
1: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Přední pedagogové jsou zajedno v tom, že při výuce je nejlépe spojit teorii s praxí, neboli oživit suchopárný výklad názornou akcí. Součástí hudební výchovy ve školách jsou proto tradiční návštěvy koncertů, hudebních muzeí a rodných domků velkých mistrů. Nutno však přiznat, že tyto akce nedosahují u učitelů té obliby jako užactva. Repertoár výchovných koncertů nebývá totiž příliš často měněn a tak stejné tóny houslí slyšívá zasloužilý pedagog během své praxe mnohdy až 150krát a to v něm, i když se vzpírá, musí zanechat trvalé následky. My jsme je alespoň na svém učiteli Vítu Machovci zřetelně pozorovali. A nyní, ne že bychom mu to přáli, se měl jeho stav opět o trochu zhoršit. Výchovný koncert z houslových a violončelových skladeb byl pro naši školu naplánován na březen. Když se o to Machovec dověděl v hodině soběžníku, rozplakal se. Později nám tvrdil, že dojetím, ale my dobře věděli, že šlo o šok, což se projevilo i tím, že žákyni, která oběžník přinesla, dal zpropitné a nechal po ní pozdravovat kuchaře. Stav, ve kterém se Machovec o té chvíle nacházel, lze směle nazvat hlubokou depresí. Často během výkladu upadal do letargie a jeho rty beze smyslu ševelily. Koncert, koncert. O přestávkách ve zborovně se pak pečlivě vyhýbal setkání s učitelkou Bezděčnou, jejíž postava na první pohled připomínala harfu. Všechny okolnosti skutečně nasvědčovaly tomu, že letošní koncert bude pro Machovce utrpením. Už při vybírání peněz na umělce a jízdné neměl štěstí a záhadně se mu nedostávalo 16-20. Zbývající obnos mu pak byl během oběda ve školní jídelně kýmsi ukraden. Když to Machovec zjistil, vstal od roštěnky a zavolal veřejnou bezpečnost. Ta nenašla ani peníze, ani roštěnku. A navíc dlouho do noci učitele vyslýchala, nejde-li o zpronevěru. Ve středu před koncertem upustil Machovec v naší třídě ve své hodině od výkladu a uděloval nám ponaučení ohledně výpravy na Žofín. Uvědomte si, řekl, vzpomenuv na ztracené peníze, že letos jste v tramvaji a na koncertě mými hosty a vyzývám vás tedy, abyste se podle toho chovali. Umělci jsou jemní lidé a v rukou drží drahocenné nástroje, mnohdy italské. Kromě toho se potřebují k produkci vrcholně soustředit, což vyžaduje ticho. Proto si Vlach, Procházka a Táč sednou vedle mne a budou-li hýkat, jako v hodinách kolegyně Kolenaté, vyvedu je ze sálu a zmlátím je ještě na ostrůvku. Po krátkém selhání v řeči nahlédl Machovec do abecedy a pokračoval. Sejdeme se v 8 hodin ráno před školou. Přijdete svátečně odění a upraveni. Neznamená to ovšem, že Emerová se zlije tou lacinou voňavkou, po které se panu inspektorovi při vánoční nadílce udělalo špatně. A co je nejdůležitější, Vicpálek nechá výjimečně pro tentokrát doma prak, což osobně zkontroluji. V den koncertu dostoupila Machovcova nervozita vrcholu. Rozloučiv se s manželkou slovy Nazdar Karle, zamířil ke škole, kde jsme ho již očekávali. Po přísné osobní prohlídce nás všech se učitel částečně uklidnil. Řvouni Vlach, Procházka a Táč byli nastydlí a stěží zašeptali pozdrav. Vicpálkův prak pak nikdo neukrýval a obávan střelec sám neměl žádného zavazadla, kromě síťovky s kapesníkem a vánočkou ke svačině, kterou, jak Machovec vtipně poznamenal, se dá stříle těžko. Když pak třídní ještě zběžně přičichl k Emerové, odvedl nás na tramvaj. Ten den zrovna nejezdili elektriky nejplynulej. Asi gránu sprchlo. A tak první, relativně prázdný vůz přijel právě v okamžiku, kdy na Žofíně začínal koncert. Z tohoto důvodu vstoupila naše třída se svým hostitelem Machovcem do koncertního sálu o 20 minut později, z čehož pořadatelé neměli přílišnou radost. Je pravda, že po nás přišly ještě 3 třídy, ale sedali si daleko tišej. Navíc Machovec, jemuž osud a žák Procházka přistrčili třínohou židli, byl po pádu na zem pranířován virtuózem z pódia, že se na koncert dostavil opilý. Učitel se nezmohl na slovo odporu. Sedl si rychle na novou židli a tvářil se jako uličník přistižený při týrání zvířat. Začali jsme pojednou se svým třídním cítit. Plešatý umělec se totiž na něho znovu vyzývavě zadíval a zaburácel.
Tak odpovězte, člověče, když vás kárám. Místo Machovce odpověděl nečekaně Vicpálek. Vyndal ze síťovky Vánočku, zručně ji rozlomil a objevil se nádherný kovový prak s gumou číslo 6, která dokáže metnout i dlažku. Nadělat z Vánočky koule z vící kachních vajec bylo pro Vicpálkovi sousedy dílem okamžiku. A pak již Střelcovi ruce proměnili gumu a drát v zákeřný kulomet. Právě když virtuos, vědom si toho, že uchvátil dívky v sále vysokými tóny svých houslí, hodlal zvýšit svoji popularitu dalšími šprými na úkor nebohého Machovce, začalo mu pleskat těsto o nahou hlavu. Výchovný koncert tak vzal nečekaný obrat. Konferenciér, který v podobné situaci asi nebyl nováčkem, rychle vyšel k mikrofonu a koncert ukončil, dávaj tím virtuózovi možnost důstojného ústupu. Umělec, snad že byl příliš mlád, to nepochopil. Snad se nechtěl vzdát úspěchu u děvčat, snad ho rozuřila patka Vánočky, která zasáhla housle a vychýlila kobylku ze směru daného mistrem houslařem. Kryje se notovým materiálem, přibrousil třemi tahy nože smyčec do vražedné špice, pak používá je houslí jako štítu, vrhl se z pódia směrem k Vicpálkovi. V tu chvíli Vlach, Procházka, Táč zapomněli na nachlazení a rozhýkali se do neuvěřitelné síly. Mistr, překvapen disharmonickým zvukem, který z konzervatoře neznal, se na okamžik zarazil. To stačilo Vicpálkovi k tomu, aby znovu nabil. Skvělá rána pod nohy způsobila umělcův pád. Na zemi ten člověk ztratil poslední špetku rozumu. Těžce se zvedl a jako robot skázy postupoval metr za metrem vpřed. Legrace končila. Pod údery houslí jsme opouštěli bojiště. Náš kamarád stál proti umělci jako králík proti kobře a jeho konec se zdál být dílem okamžiku. Vystřelil sice ještě po houslistovi zmuchlanou síťovku, ale sám nevěřil v účinek této rány. Náhle pomohlo samo nebe, či lépe řečeno Emerová. Přiskočila k bezbranému Střelci a podala mu jakousi malou, tajuplnou lahvičku. Vicpálek pochopil a v zápětí se lahvička roztříštila o tělo houslí. Laciná voňavka podruhé slavila úspěch. Umělec, stejně jako loni inspektor, okamžitě omdlel. Sál ulehčeně vydechl. Vycházeli jsme ze síně s pocitem vítězů. A když ještě třídní Machovec, jakoby mimoděk, rošlápl mistrovi housle a otočil se na nich podpatkem, pochopili jsme, že tentokrát nevyvodí ze střelby prakem žádné důsledky.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen přibyly ti vrásky, tenhle lokál já od malička znal. Tak nalejvej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spláchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každý kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile se hnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalejvej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalejvej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme zcela zásadní album Kdo to zavinil od Slávka Janouška.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

Večer se budou všichni ptát, proč houká smutně každej vlak. A najednou tu kolem tiše stojí, ať poví lína pod náspem, že v prst

Každý Machine Fear na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

0: narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

Prahy Edem Kisly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

0: první třídu do Ostravy Intercity. Výdelňaku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Takže tento případ nám již navodil další tématiku, a to je problematiku občanskoprávních sporů. Mohou to být nejrůznější životní situace, zvláště na vesnici je to časté. Třeba z jednoho takového psího sporu vám ocituji pasáž, kdy žalovaný majitel psa se hájil slovy: žalobce byl pokousán mým psem Azorem pouze proto, že ho nevhodně vyprovokoval sázkou, kdo z nich dvou prej umí líp vrčet, přičemž zapomněl, že je půlnoc a pes chce jako každý pořádný člověk spát. Nebo z dalšího sporu, kde přišla zpráva z Národního výboru o občanovi a mimo jiné se tam pravilo: pytláctví jmenovaného šlo tak daleko, že zastřelil a snědl poštovního holuba i s důležitým sdělením. Já vám zahraju teď příběh, který uvádím pod názvem Balada o rozhodujícím úderu šilhavého řezníka Josky, a změna oční vada tady sehrála víceméně klíčovou roli.
2: Naše rodina se nedá jen tak vynervovat, loni v zimě rozhodla se vepře zkonzervovat.

Řezníkl s katobylčí man ze všeho se bylhal, měl jen jednu menší vadu, že poněkud šilhal. Mimo běžně na svět koukal spod hustého obočí, bylo téměř vyloučeno pohlédnout mu do očí, pohlédnout mu do očí. Mistrně však uměl bourat masokosti flaxy, v likvidaci vepřů měl svou osvědčenou

Řezník moc jel, spřáhnul se v obličeji, pak zraštil. Viděl, že by při úderu taky rudlu praštil. Zařval na něj: uhni, chlape! Doufal, že tak učiní, bez dalšího potom spustil dolů to své náčiní, dolů to své náčiní. Díky Joskově šilhavosti došlo ale k zradě, bratránkové nevěděl,

a my na tu zabíjačku máme pěknou vzpomínku. Rudla ještě otřes mozku, řezník Joska podmínku, řezník Joska podmínku. Tady.

tam stál rohatej u školy. My neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Nelituji ničeho, co mne kdy v životě potkalo. Ničeho, co jsem kdy udělala. Ale někdy mě tak napadá, že bych spíš mohla litovat toho, co jsem neudělala a co se tedy i mou vinou vlastně vůbec nestalo.